0: 4, 3, 2, 1. Relaxáďa. Relaxáďa. Mám to tady všechno před sebou, to znamená veškeré materiály, žebříček, nějaký ty popisky k věcem, které budeme hrát a tak dále a tak dále. Což znamená jenom jedno, je před námi Relaxáda s pořadovým číslem 1581. To je neuvěřitelný, jak jsem starý. Tak, ale jdeme dál, protože stejně jako vždycky v té dnešní relaxádě uslyšíte jednak 4 novinky. To je docela důležitá věc, protože ty budeme do příštího vydání opravdu hodně potřebovat, protože 3 skladby jsou tady dneska naposledy. A potom to základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru, čeká nás proto, že jste hlasovali na www.radio-relax.cz, kde vlastně můžete hlasovat i o pořadí po dnešním vydání. Jdeme na to. Rekapitulujeme minule.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
2: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej.
0: Tohle je mi docela líto, že zmizela tato písnička z dnešní relaxády. Atmo Music, Do tebe blázen, minule třetí. Na dvojce byla posledně, nebo byl James Blunt, kytarista s tankem.

Ani tato pohodovka tady dneska už nebude, minule skončila. A na prvním místě Alex Warren, Emerald Eyes. Jsem zjistil, jsem se překouk. Možná jsem tak jako vyzradil, jak to dneska dopadne, ale tohle je samozřejmě Sorry Fodera, Becky Hill, Say Something, jasná věc. Tohle je tím, že těch věcí tady mám okolo sebe strašně moc a prostě ztrácí se přehled, co si budem povídat. Na druhou stranu se tady ale objevila i novinka, která do té základní desítky nepostoupila. Děláme to vždycky, lehce si ji připomeneme, abyste věděli, o co jsme přišli. Midnight, každý ve svém pokoji.

0: Upřímně, prej to má být výpověď jakoby dnešní generace, jo. Je to fakt, každý dneska žije ve svém pokoji, ale přitom jsou spojení s celým světem. Tak bohužel Midnight dneska určitě nezahrajeme. Ale zahrajeme tady kompletní desítku hitů, jak jste si je poskládali na www.radio-relax.cz a na desítce, pozor, na desítce, to mi udělalo docela radost, teda pravda, já jsem je viděl trošku vejš, ale jako každý začátek je těžký, je to fakt, minule byly novinkový, řeči o irských U2, který vlastně natočili část svého materiálu k novému albu, který vyjde v listopadu, konkrétně 13., tak natočili v Mexiku a při tom natáčení se dostali i do legendárního tanečního sálu Los Angeles, který tam funguje už od roku 1937, dokonce tam chodila prý i Frida Kahlo nebo Fidel Castro a tak dále. A Silencio, který se umístil na 10. místě, je dneska 10. No, nic nebudem zatím hledat žádnou složitost. Pak se hned podíváme na 9. Tam je Madden Henderson a zpěvačka Glorie. Co si budeme povídat? Producent a DJ je Madden. Henderson je takový producent na půl, by se dalo říct, ale Gloria, to je to hlavní, tak to je ten hlas, ta vokalistka, by se dalo říct. A oni vlastně předělali hit, který se jmenoval Release Me, a udělali si ho k obrazu svému. Tak jdeme na to, 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

dvojici v dnešní relaxádě, to znamená 10. a 9. místo. Teď se pojďme podívat na první ze 4 novinek a pak popojedeme lehce na osmičku. Tak pozor, začínáme novinkou a tam je vůbec jako hodně netypický spojení. Kygo a Robin Schulz, ty se starají o muziku a Max McNow je ten hlas, který tam uslyšíte. Tahle ta písnička je zvláštní v tom, že Kygo ten tam přinesl takový ten svůj melodický tropical house rukopis, jo. Ten vokál toho McNowa je vlastně countryový vokál, by se dalo říct. A Robin Schulz ten z toho následně udělal pořádný remix. Tak vyšel v září, jako já nevím, co bych tomu řekl, jako já myslím, že to bohatě stačí jako informativně. Za chvilinku

si to poslechnete a řeknete, co si o tom myslíte. Samozřejmě v hlasování to je jasná věc na www.radio-relax.cz. No a pak hned se podíváme na osmičku, tam jsou MIG 21, mý oblíbenci, co si budem povídat, Jirka Macháček, to je jeden z mála českých zpěváků, u kterých je docela těžký oddělit hudební kariéru od tý herecký. Jo. Každopádně má takovou pověst člověka, který si vlastně z vlastního života umí dělat srandu. Já jsem se o tom přesvědčil při jednom rozhovoru, kde jsem fakt chvíli věděl, jestli se mě dělá prču, nebo jestli to myslí vážně. Každopádně Nestála se dneska umístila na 8. místě. Za chvíli si pustíme.

0: Jirka Macháček a MIG 21, Nestála. Jirka je prostě showman, co si budeme povídat. I ta muzika, jako to není vyloženě hitovka, ale zaujme to. A musím vám říct, byl jsem na dvou party, kde byl Jirka Macháček a hrál tam i s MIGama. To byly fakt jako party s velkým P. Lečil jsem se z toho hodně dlouho. No každopádně, pojďme dál, protože před námi je druhá novinka v dnešním vydání, budou celkem čtyři, takže tentokrát jdeme na dvojku. Troy Sivan, skladba, která se jmenuje Party, hodně se o ní mluví ve světě sociálních sítí a z jednoho prostého důvodu, teda bych to vysvětlil, on tam totiž použil do té skladby a jako je to tam slyšet, pokud to znáte, Madonin sample, nebo Madonin hit music a udělal z toho sample a tak jako je to tam tak jako lehce slyšet v té skladbě, tak jsem si tak říkal, proto jsem ty rozhovory s ním všude poslouchal, jestli s tím neměl nějaký průšvih, co si budem povídat, Madonna si tyhle ty věci docela hlídá. Každopádně prý Madonna mu to schválila, bez velkých dramatů, takže uvidíme, jak se mu povede u nás v relaxádě. No a pak hned David Guetta, který se vlastně v posledních letech vrací k jednomu ze svých takových těch nejúspěšnějších receptů. Vezme takový ten známý taneční nebo popový motiv, přidá nějakou tu moderní produkci, udělá z toho takový ten současný klubový track a tak dále a čeká, co se z toho vyvrbí. Každopádně You and I, Me and You je dneska na 7. místě. Já si myslím, že má ještě našlápnuto, protože jestli se nepletu, tak je tady druhý týden. No tak to je jasný, ten má našlápnuto nahoru a pokaždý, když se u nás hitparádě objeví David Guetta, tak to většinou dotáhne minimálně do té první trojky. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Já Davida Guettu podezřívám z toho, že si vzal hitovku od Erika Price, která se jmenuje Opus, a možná jim trošičku přidal, přibouchal BPMka a pustil to do světa, protože kdybyste si to náhodou někde našli a pustili, tak zjistíte, že ten motiv je fakt úplně stejný, jako to je úplně neuvěřitelný. Mě to praštilo hned do učí, jak jsem to slyšel. No ale tak to je věc, která je za námi, to znamená sedmé místo. My jdeme na šesté a na páté, to je bez novinek. Na šestce jsou Mirai, skladba Afterlife, kterou vlastně podpořili svého kytaristu Tomáše Javurka, který si prošel velmi náročným obdobím. Ono konec konců je to taková trošku morbidnější věc, protože Afterlife znamená život po životě. A víc bych se k tomu nějak asi moc nevracel. Je to šesté místo, uvidíme, jak si bude vést dál. Koukám, kolik je tady. Vlastně minule novinková. Jako dalo by se říct, že z novinek se dostala nejvejš. Tak to je šestka a pětka, tak tam je Miley Cyrus. A tam je to taková trošičku jako zvláštnost, protože Miley, když vydala nové album Buzz Perchards, tak když debutovala, když bylo první týden, tak to byla jasná jednička v Americe. Ale pozor, jako to byl největší propad, protože za jeden týden spadlo až na 157. místo. Říká se o tom, že to je jeden z největších propadáků z jedniček v historii Billboardu. No a jinak samotná ta skladba, Buzz Perchards je vlastně titulní skladba, Miley tím odstartovala jako novou éru, kterou, a to už jsem tady taky párkrát říkal, profesionálně používá už jenom Miley. Prostě zkrátila si to. Tak jenom abyste věděli, co nás teďka čeká. Mirai a Miley Cyrus.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Šesté místo.

0: Tak to byla Miley, dřív Cyrus, teď už je jenom Miley, konec konců, proč ne, každý si se svým jménem může dělat, co chce. My jdeme ale dál, protože před námi je další, jestli se nepletu, tak už třetí novinka, Freya Sky, skladba, která se jmenuje Beteste. Jako tohle je zvláštní, já jsem ji nikdy nějak moc neslyšel, nevnímal jsem ji, vůbec nevím, že funguje v hudebním světě, takže jsem si k ní musel jakoby něco tak jako i najít. Ona si prý v této skladbě dělá vlastně srandu sama ze sebe, přiznává, že má slabost pro lidi, kteří jsou tak trošku problematický, jo. To znamená, je to takový ten motiv, jako vím, že je to špatný nápad, ale stejně mě něčím přitahuješ. Taková ta nejstarší romantická past vůbec. Teď se bavíme o textu té skladby. Single vyšel v září 16. letos samozřejmě, tak uvidíme, jak se bude dařit v relaxádě, protože to je docela důležitý. Tak a jdeme na další místo a to je, pozor, Robin Schulz a Walter Mott, to znamená čtvrté místo, jestli se nepletu, je to tak, čtvrtý týden, čtvrté místo, to znamená dnes Robin Schulz po druhé. Dneska je tady hitparáda Robina Schulze. Co si budeme povídat, je to hitmaker, tak proč ne? A tahle ta skladba se docela hodí, jmenuje se Take It Slow a v dnešní úspěchané době to udělat obráceně, to znamená místo zrychlí a makej, tak jako říct zpomal, není vůbec od věci. Takže zpomalíme a jdeme na další novinku a na čtvrté místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tak jdeme na to, přátelé, máme tady čtvrtou novinku a na tu jsem se fakt jako těšil. Z mnoha důvodů. Jednak tady máme speciální polské duo, to jsme tady ještě neměli. Jo, si měli, měli jsme tady zpěvačku z Polska, ale tohleto duo se jmenuje Cats and Dogs. Mimochodem kočky a psy. A ten styl té muziky, já tomu s oblibou říkám trubky, trubky, tyče, tyče. Ale není to úplně tak hrozný, jako co si budem povídat. Je to takový ten technohouseík. Oni letos vydali nový album, to se jmenuje Finally a jako docela se jim daří. Ale aby to tak neřvalo, tak si k tomu vzali i zpěvačku, která se jmenuje Luisa Wilson. Skladbu, kterou si pustíme za chvilinku, tak ta se jmenuje Trust the Melody a jsem docela zvědavej, jak se k tomu jako postavíte v hlasování na www.radio-relax.cz, protože, no jako říkám, jsem na to hodně zvědavej. Co nám tady udělají kočky a psy s Luisou. Za chvíli si pustíme a ještě předtím musíme uvést další místo, pořadí třetí, to znamená, už jdeme na bednu. Konečně se dočkal, já jsem se bál, že to nepřijde, ale protože Pokáč je tady dneska naposledy, tak se vyšplhal z minulého 9. místa, já mu to moc přeju, kdybych mu mohl potřást rukou, tak udělám. Na třetí místo se dostal Pokáč se svým Ignorem, nevím, jestli se, jako jste vyslyšeli mé přání, abyste mu dali hlasy, ať se aspoň na to poslední kolo dostane na stupně vítězů, ale vyšlo to. Takže Pokáč s Ignorem si pustíme hned potom jako třetí místo dnešní relaxády. Už se na to moc těším.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: ti do poslední relaxády, ve který byl, to znamená do té dnešní. A řeč je o Pokáčovi a tohle ta jeho skladba se jmenuje Ignor a dneska konečně s ní vystoupil na stupně vítězů. Je na trojce. Myslím si, že to stálo za to. My jdeme ale dál, protože před námi je dvojka, už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Na dvojce je Dua Lipa. Co si budeme povídat, tohleto je taková skladba ze života, by se dalo říct, alespoň teda podle ní. Moc se jí jako nedařilo v těch milostných zkouškách, i když to si myslím, že je čistě hypotetická věc. A ona vlastně v této skladbě oznamuje mužům, jak, že už je nebude učit, jak se mají chovat. A že si to, ať si to buď to zjistí, anebo prostě ať si to někde přečtou, já nevím. Prostě a jednoduše, celá tahle ta skladba je o tom, že muži by se měli naučit, jak se mají chovat ve vztahu. Takže to je druhé místo dneska. Uvidíme, vlastně neuvidíme. A neuvidíme, protože tady dneska naposledy. Takže jestli si chcete vychutnat Dua Lipu, tak máte šanci, taky to skloňování je Dua Lipa. Vychutnat koho čeho Dua Lipu. Jo, Dua Lipu, to by šlo eventuálně. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Aktuálně druhé místo, dneska naposledy Dua Lipa Training Season. Já jsem k tomu viděl i video, je to docela zajímavý, jak Dua Lipa údajně učí a vychovává své potenciální partnery, jak se mají na tom rande pořádně chovat. No nic, pojďme z toho pryč, protože před námi už je vlastně jenom rekapitulace a jednak novinek a jednak celé té desítky a pak už nás čeká vlastně první místo. Jestli pak víte, kdo pak asi tam dneska bude. Když se podíváte na naše stránky www.radio-relax.cz a sjedete si relaxáru, tak zjistíte, že jedno jediné jméno se tam ještě dneska neobjevilo. A paradoxně i dneska je tam naposledy, protože taky je tu pět kol a tím pádem dneska vypadává, což mi připomíná, že tři novinky ze čtyř mají jistotu, že se do té desítky dostanou. Tak do řečí, jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. Take me back.
0: Zvláštní styl muziky, já v tom vždycky poznám Kaiga, spolu s ním i Robin Schulz a hlasově, tam je countryový zpěvák Max McKnow. Celé se to jmenuje Take Me Back, Robin Schulz tomu dal trošku remixový kabátek a bojuje to jako dnešní první novinka. A druhá, Troye Sivan. Teď to zrovna slyšet nebylo, ale má tam sample od Madony a to si myslím, že tuhle tu písničku hodně jako popožené trošku vejš. Freya Sky, Bad Test. A poslední novinka, která může jedině překvapit, alespoň mě, to jsou Kočky a psy, Cats and Dogs a spolu s nimi Luisa Wilson, mimochodem Cats and Dogs jsou z Polska. Trust the Melody, je to takové jako, že no prostě poslechněte si to. Prostě to šlape, no? A jedeme rekapitulovat tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Silencio a irští YouTube, kteří vydávají v listopadu, nevím přesně kolikátýho, ale tuším, že to je někde okolo 13. nový album. A moc se na něj těším, uvidíme. To je 10. místo. Na 9. Madden Henderson a Gloria. Osmička, to jsou MIG 21 a jejich muzika, která je značně nestálá.

0: pětce Miley Cyrus, která už je jenom Miley. O příčku víš, Robin Schulz a Watermott. Na trojce Pokáč.
1: Ty jsi mi dala ignore, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně ignore.
0: V tom jeho posledním účastnickém kole se dostal na stupně vítězů, je třetí a už pro něj nemusíte hlasovat stejně, tak nemusíte hlasovat ani

0: A je dneska aktuálně na dvojce. A my se pomalu, ale jistě dostáváme k dnešnímu vítězi, by se dalo říct. Alex Warren, Emerald Eyes. Alex Warren je taková nová generace zpěváků, která to tlačí přes sociální sítě a musím teda dodat, že úspěšně. Až teprve potom začal tak jako dobývat takový ty klasický hudební hitparády. No, já myslím, že víc tomu není co říct, navíc maximálně to, že i on je tady dneska naposledy a příští hitparádě uvolní místo někomu jinému. To znamená jedné ze čtyř novinek.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Ahoj, já jsem Eva Farna a zdravím vás z Leporela.
2: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

35 je italský tenor, rodák z Modeny, Luciano Pavarotti. O dva roky dříve obsadili vězení v Alcatrazu první nedobrovolní nájemníci. Ročník 1948 je kytarista a zpěvák skupiny Status Quo, Rick Parfitt. Tento den roku 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Rok před ním přišel na svět Melvin Franklin ze skupiny Temptations. Roku 1968 končila letní olympiáda v

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: On the beach, hurá na pláže, no na pláže. Já myslím spíš do práce, je přesně 6 hodin.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Nejvíc oblačnosti dnes bude na severu a severovýchodě České republiky, jinde sluníčko. Bude polejasno až oblačno ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách. Na severu a severovýchodě, jak jsem říkal, tam mohou být nad 1200 metrů nad mořem i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů, na jihu Moravy 17 a v 1000 metrech na horách okolo 6 stupňů Celsia. Takhle nám startuje nový týden a teď by to chtělo něco ke snídani. Robin Schulz,

Lukáč Ignor. Normálně ignor, už ani zobrazeno. Druhé místo. Dua Lipa, Training Season.

0: Ty jsi tady se mnou, to je realita, my jsme tady s vámi, pondělí 12. října 6 hodin a 15 minut přesně, teď jsme tady spolu. V celé České republice díky DAB vysílání, který máme, jsme vlastně pokrýváme téměř všechny silnice v celé České republice a proto se pojďme podívat, jak to jede.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Tak třeba u Tábora silnice číslo 3 se Zimovo Ústí, tady je dopravní nehoda osobního auta se zraněním. U Brna od Vyškova směrem do Brna 205. kilometr, dopravní nehoda, po dopravní nehodě se teď uklízí vozovka. U Svitav nad Brnem, severně nad Brnem, silnice číslo 43 u obce Třebovice se stala teď po ránu dopravní nehoda před 6. hodinou, dvě osobní auta. A pozor dejte na Liberecku na silnici 1/35, katastr obce Žďárek. Tady je po nehodě osobního auta omezen jeden jízdní pruh.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: No a máme tady hlášení o další dopravní nehodě, ke které došlo před pár minutami u Řevničova. Mezi Karlovarkou a Řevničovem na kurhovém objezdu se srazila dodávka osobní auto.
1: Relax Radio.
3: Rakovník 97,4 FM.
1: 97,4 FM.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nevím, jestli je slavnost jít v pondělí do práce po krásném třeba i víkendu odpočinkovém, ale nedá se nic dělat. No a o slavnosti za chvilkou Fun Factory Celebration na Radio Relax ještě před předpovědí počasí. Ale teď tady máme předpověď dopravy, pokud jedete na Pražský okruh a nemusíte tam, tak bych tam nejezdil, protože je tam ucpaný obousměrně od Chrášťan až ke sjezdu k Barandovu a u Jinočan počítejte se zdržením. Nehoda v levém jízdním pruhu dvou osobních aut ve směru k D1. Dopravní nehoda se stala kousek od Karlovarky u Hřevničova mezi Hřevničovem a Karlovarkou je kruhový objezd a tam se srazila dodávka s osobním autem.
0: Relax Radio. Největší hity 90.

0: 6 hodin 31,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Teď je zataženo, ale mělo by být hezky dnes a dokonce až 15 stupňů Celsia. Dnes bude polojasno až oblačno, říkají meteorologové, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách, na severu a severovýchodě České republiky, kde mohou být nad 1200 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Maxima teplotní odpoledne 15 stupňů, na jihu Moravy 17 a v 1000 metrech na horách okolo 6. No a teď už v pokoře na relaxu. Mandraže. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: I na silnicích to chce být v pokoře a hlavně teď trpělivost mezi sjezdem z D5 Chrášťany křižovatkou a k Barandovu, kde je silný provoz obousměrně. Ve směru k D1 u Jinočan, u sjezdu na Jinočany, se stala dopravní nehoda, v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta na pražském okruhu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Teď se pojďme podívat konkrétně do Prahy, okolo Pražského okruhu. Ulice k Brandovu, příjezd nebo sjezd k Pražskému okruhu, tady je dopravní nehoda 3 osobních aut. Pozor na to. A problém je taky u sjezdu na Jinočany, kde se stala dopravní nehoda, v levém jízdním pruhu se srazila 2 osobní auta. V Praze máme taky nahlášenou dopravní nehodu na Malešickém náměstí, kde došlo ke střetu osobního auta a dodávky. Naše linka řidičů, číslo, na které můžete telefonovat, SMSky posílat, WhatsApp zprávy, je to číslo 606 736 736.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Zveme vás na pohádku, na muzikál, který bude v Kladně 29. října od 17 hodin v Domě kultury Kladno. Bude rodinný muzikál Aladin a kouzelná lampa. A v příští hodině, pokud s námi budete soutěžit, můžete vyhrát dvě vstupenky na tento muzikál.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze v ulici k Barrandovu příjezd k Pražskému okruhu. Tady se řeší dopravní nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením. Se zdržením taky počítejte na Pražském okruhu mezi křižovatkou u Chrášťan a právě k Barrandovu, protože na Pražském okruhu v levém jízdním pruhu u Jinočan se srazila 3 osobní auta. Takže to jsou zdržení z Prahy a pozor taky na Karlovarce u Karlovarky mezi Řevničovem a Karlovarkou na kruhovém objezdu dnes po 6. hodině došlo ke střetu osobního auta a dodávání.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude přesně 7.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
3: Zatím máme zataženo, ale meteorologové předpovídají ráno polojasné a nebo místy oblačné, tak je to tady trošku změna. Ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskáže všechno od každého trochu dokonce i sněžení. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě České republiky, kde mohou být nad 1200 metrů nad mořem sněhové ty srážky. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teplota 15 stupňů v Čechách, na jihu Moravy 17 stupňů a na horách v 1000 metrech okolo 6 stupňů. Naše hudební předpověď mimo jiné Bryan Adams.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: 7:09 minut, startujeme ranní soutěž. Vstupenku pro dvě osoby na muzikál Aladin a kouzelná lampa, který můžete vidět v Kladně v Domě kultury 29. října od 17 hodin, tak to je cena, kterou mám pro vás připravenou. Čeká na vás dobrodružný příběh, inspirovaný světem tisíce a jedné noci, který propojuje hudbu, tanec, humor a kouzla. No a kouzlí v Aladinově kouzelné lampě džin. Soutěžní otázka. Vlastně je to soutěžní dotaz. Co byste si přáli od džina, kdybyste teď pohladili lampu, vyskočil kouzelný džin a řekl, že vám splní jedno, jakékoliv, naprosto jakékoliv přání. Co byste si přáli? Pište vaše přání do 7:30 a ještě nějaký kousek k tomu, k nám na číslo 606 736 736. A vyhrajte. Relax Radio.
1: Ranní soutěž.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: 7 hodin, 19 minut, upozornění máme v Kloboukách u Slaného na křižovatce ulic 9. května Mlýnská a na kopečku se stala dopravní nehoda.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Vstupenka pro dvě osoby na muzikál Aladina kouzelná lampa, který bude v Kladně 29. října v Domě kultury, je cena pro vás a já se ptám, kdybyste měli Aladinovou kouzelnou lampu a mohli ji pohladit a džin by vyletěl a splnil přání, co byste si přáli. Helena napsala zdraví pro celou rodinu, Mirek. Já zdravím, tak zrovna dneska právě teď bych kouzlo asi promrhal. V tuhle chvíli bych řekl přání, že se chci jenom vyspat ještě. Kdybych měl čas na rozmyšlenou, tak asi zdraví pro celou rodinu. Lucka, přála bych si víc laskavosti a ohleduplnosti mezi lidmi. Ještě zhruba 5 minutek můžete napsat, co byste si přáli vy na 606-736-736.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Srovnejme si středorelaxační čas 7.30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí
0: bude polejasné až oblačné, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě České republiky, kde mohou být nad 1200 metrů nad mořem smíšené nebo i sněhové. Večer budou srážky ustávat, ubývat oblačnosti a odpoledne bude 15 stupňů v Čechách, na jihu Moravy 17 a na horách v 1000 metrech okolo 6 stupňů Celsia. A taky nám za chvilku v našem vysílání ukápne jedna slza.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Třikrát z Prahy, pozor, dejte u... Praze v ulici Vlastiborská. V ulici Vlastiborská se srazila dvě osobní auta a to jsou Horní Počernice. Kobylisy. Tady máme nahlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut v ulici Vršní a pokud najíždíte z Prahy na D8, tak hned při výjezdu z Prahy ulice Cínovecká tady se stala dopravní nehoda nákladního auta. Linka řidičů číslo 606 736 736.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: To byla Taylor Swift a já teď zdravím posluchačku Luci, která je ve škole a už se těší na první školní hodinu.
1: Určitě, dobrý den.
0: Jo, ahoj, dobré ráno. Tak prosím tě, co jsi nám napsala, že kdyby jsi měla kouzelnou lampu, kdyby si ji pohladila Aladinovou kouzelnou lampu, vyletěl džin, co by si přála?
1: No, já bych si přála, aby byli lidi k sobě víc laskavější a ohleduplnější.
0: Málo ohleduplnosti máme. Pak nám psala Barča, jedno z přání by bylo dokončit rekonstrukci domu a vybavit domácnost, ta má takovéto přání, nebo Veronika Skladná, přála bych si školu od 9 hodin, budit děti je někdy nadlidský výkon. U vás je to v pohodě, nikdo nezaspává ve škole?
1: To víte, že zaspává, tak
0: zaspává.
1: Nikomu to nechce stávat.
0: Tak, milá paní učitelko, blahopřeju, půjdeš na rodinný muzikál Aladin, kouzelná lampa v Domě kultury Kladno 29. října od 17 hodin. Půjdeš?
1: Určitě, vezmu starší dceru.
0: Výborně. Tak ještě mi prosím tě pošli na sebe kontakt a přeju krásný školní den. Měj se hezky.
1: I vám, mějte se moc hezky, děkuju, nashledanou.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: O dva roky dříve obsadili vězení v Alcatrazu první nedobrovolní nájemníci. Ročník 1948 je kytarista a zpěvák skupiny Status Quo Rick Parfitt. Tento den roku 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Rok před ním přišel na svět Melvin Franklin ze skupiny Temptations. Roku 1968 končila letní olympiáda v Mexiku. 12. října 1987 vydal bývalý člen Beatles George Harrison hit Got My Mind Set On You.
1: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Teď aktuálně informace z Prahy. Záběhlice v ulici Měchenická, počítejte se zdržením, tady se srazila tři osobní auta. Na Štěrboholské spojce je dopravní nehoda před sjezdem na Bychovice z Černého mostu a je to nehoda osobního a nákladního auta. Dvě osobní auta se srazila v ulici Vlastiborská a to jsou Horní Počernice. Dopravní nehoda je v Kobylisích, je to nehoda dvou osobních aut a taky má máme nahlášenou dopravní nehodu na severu Prahy v ulici Ďáblická, kde se srazila dvě osobní auta a na místě jsou hasiči.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Těsný souboj na Kladně rozhodly komunální volby a Beroun čekají dopravní omezení. Začíná další etapa rekonstrukce ulic Na Hrázi a Pod Haldou. Pěkné pondělní ráno.
2: Relax Radio.
1: Volba pro Kladno těsně vyhrála komunální volby. O složení vedení města se teprve rozhodne. Komunální volby v Kladně přinesly velmi těsný souboj. Volba pro Kladno získala 29,27% hlasů. Jen o necelý procentní bod méně měli Kladeňáci, kteří obdrželi 28,60%. Následovat budou povolební jednání o budoucí koalici a vedení města. Výsledek ještě může ovlivnit upozornění na možnou chybu při sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků. V Berouně dnes začíná třetí etapa rekonstrukce ulic Na Hrázi a Pod Haldou. Práce přinesou dopravní omezení, uzavírky a dočasné změny tras některých autobusových linek. Řidiči i cestující by proto měli počítat s možnými komplikacemi a sledovat aktuální dopravní značení. Denisa Hejtmánková, tisková mluvčí letiště Praha, nám vysvětlí, k čemu jsou užitečné včely na letišti.
3: Včely na letišti chováme především pro účely biomonitoringu. Pomáhají nám sledovat stav životního prostředí v okolí letiště a poskytují cenné informace o kvalitě místního ekosystému. O to větší radost nám dělá, že med od našich včel dlouhodobě obstojí v přísném odborném hodnocení.
1: Po komunálních volbách pokračují jednání o budoucím vedení českých měst. V Praze chce lídr starostů Petr Hlaváček zahájit rozhovory s dalšími politickými uskupeními už dnes. Cílem je dohodnout novou koalici do listopadu. Jednat se má také o rozdělení funkcí na magistrátu a o prioritách pro další volební období.
2: Sport.
1: Fotbalisté SK Kladno zvítězili v utkání šanc Národní ligy na hřišti Třince 1-0. O jedinou branku zápasu se postaral v 83. minutě David Jurčenko, který proměnil akci po centru Ondřeje Novotného. Kladno tak získalo první venkovní vítězství v této sezóně a důležité body do tabulky.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Pondělí přinese do středních Čech převážně slunečné až polojasné počasí. Ráno je chladné, nakladně se teploty pohybují kolem 6 stupňů. Během dne se oteplí přibližně na 13 stupňů, večer se znovu ochladí a v noci mohou teploty klesnout ke 3 až 4 stupňům.
0: A Barčo, kontrolní otázka, konkrétní kontrolní, co je pro tebe lepší v současné době? Platit kartou, telefonem, kouzelným prstenem, někdo platí třeba prstenem, Arabela, a nebo cash hotově nosíš penízky?
1: Ne, nenosím a platím telefonem nejčastější, no. Je to hned po ruce.
0: Hned se zeptáme na Facebooku Rádia Relax. Kdy jsi viděla naposledy 5000?
1: No, tak to už je dlouho.
0: Máme pondělní ráno a taky horečku sobotní noci. Night Fever.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Mrazit by dnes nemělo, naopak by mělo být hezky. Nebude tak hezky jako v roce 1843, protože v tento den 1843 naměřili teploměřiči 23,7 desetiny stupně Celsia. To bylo hodně teplo, hodně teplý rok, ale když mrazí, tak pořádně. To bylo v roce 1929 rekord pondělí 11. února, kdy v Litvínovicích u Českých Budějovic klesla teplota na minus 42,2 desetiny stupně Celsia. A to už by se nám možná nerozjelo ani rádio Relax. 8 hodin 13,5 minuty.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firmní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
13: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.

0: Černových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala, přihodila v Žatci v ulici Komenského alej, se srazila dvě osobní auta. Na místo k nehodě je přivolaná policie.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Dnes je pondělí 12. října, Amerika slaví svůj velký den, Columbus Day, slaví ho od roku 1792. Je to výročí objevení Ameriky Krištofem Kolumbem, no a protože Krištof Kolumbus byl teda původně Ital, ale ty nejslavnější plavby uskutečnil ve službách Španělska, tak Španělsko taky slaví. Španělsko slaví státní svátek objevení Ameriky právě dnes. No a my víme ale, že je to všechno jinak, protože paní Kudláčková, švagrová děda Vševěda, moc dobře ví, že Kolumbus se cestoval hlavně vodovodem.
1: Tohle je Kudláčková.
2: Těší mě.
3: Já jsem švagrová děda Vševěda.
4: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho.
5: Ne, a čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je klika?
5: Není, aby nikdo neutekl.
3: He, je, že oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovodem.
6: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
7: Relax Radio.

Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, pozor, je to dotaz, není to žádný průzkum. Jak je pro vás lepší platit? Tak, jak jsme se bavili s Barčou ve zprávách, cash hotově, kartou, telefonem, kouzelným prstenem. Je nová doba, tak jak to máte v současné době vy na Facebooku Relax Rádio?

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Bača připravuje zprávy, za chviličku je uslyšíte v 9 hodin. Já tady mám dopravní upozornění v Praze, v Sedlci na křižovatce ulic Kamícká a v Sedlci se srazil autobus s osobním autem. Počítejte se zdržením.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 12. října, 9 hodin, 1 minuta.
1: Tento týden startuje hezké podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a obyvatelé Kačice odmítli přípravu a povolování větrných elektráren.
2: Relax Radio.
1: Vodní nádrž v Brloze prošla plánovanou obnovou a stavební část projektu je dokončena. Původně nevyužívaný prostor nyní slouží jako přírodní biotop a zároveň jako požární nádrž, která může v případě mimořádné události poskytnout vodu pro zásahu hasičů v Brloze a jeho okolí. Město bude dále místo udržovat a upravovat tak, aby sloužilo obyvatelům Brlohu jako příjemné místo pro odpočinek a procházky. Obyvatelé Kačice na Kladensku v místním referendu odmítli, aby obec spolupracovala na přípravě a povolování větrných elektráren. Investor výsledek respektuje, chce ale o dalším postupu jednat s novým zastupitelstvem. Obec má s investorem uzavřenou platnou plánovací smlouvu. Projekt nyní prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Plánované větrníky mají dosahovat výšky 180 metrů a nejbližší má stát zhruba 800 metrů od obce. Zástupce tiskové mluvčí letiště Praha Jiří Hanych nám přináší aktuality s novým leteckým spojem.
3: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezi přistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Zahájení pravidelného spojení s Hanojí představuje mimořádně důležitý krok v rozvoji dálkové sítě letiště Praha. Velice nás těší, že si Vietjet vybral Prahu jako svou vstupní destinaci na evropský trh.
1: Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh.
2: Sport.
1: Je z toho sice porážka, ale kanonýři se po souboji s lídrem Live Sport Superligy Tatranem Střešovice nemají za co stydět. Zvládli se z pětigólového manka dostat zpět do hry a byť nakonec prohráli 5-7, tak favorit musel dřít do posledních vteřin. Hetrikem se blízkl střešovický odchovanec ve službách Kladna Filip Eliáš. Příští zápas hrají kanonýři v polovině 19. října v České Lípě před kamerami České televize.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Ve středních Čechách bude dnes převážně polojasno, na Kladně se odpolední teploty dostanou přibližně ke 13 stupňům. Dešťové srážky dnes nehrozí, v noci se ochladí a jsou v možnosti i mrazy. Nejnižší noční teploty budou 4 až 1 stupeň Celsia.
0: Tak to já si na ráno připravím škrabku a máme po víkendu. Co jsi dělalo víkendu, prozrať? Největší zážitek víkendový?
1: Včera jsem byla na prvním seznamovacím obědě u rodičů mého přítele.
0: Jak to dopadlo?
1: Já myslím, že dobře.
0: Že jste spolu?
1: Jo.
0: To je dobrý. Tak tohle to je taky o lásce. Is it love? A přejeme vám Roces Mater, relaxační pondělní dopoledne.
5: Relax Radio.
2: Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Krásné pondělní dopoledne. Pro mě a možná i pro někoho z vás je to spíš ráno v 9 hodin a 16 minut, ale já vás naprosto chápu. Startuje ale už další den. Dnes máme 12. října a svátek nám slaví Marcel. Marcel to je jméno latinského původu, který má význam římský bůh války. Tak doufám, že každý Marcel je úplně jako bůh, že mu to tak sluší, ale že samozřejmě ne až tak moc válčí. Zároveň je dneska mezinárodní den omezení přírodních katastrof. Nevím, jak to umíme my úplně ovlivnit, ale samozřejmě přejeme si, aby jich bylo co nejméně. Tak to je dnešní den, 12. října a startuje Café Time s Terkou. Dáme si další hudbu In the Middle už teď na Rádiu Relax.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
2: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v české herní počítačové sérii Kingdom Come Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. Je to tak, tento herec otevírá hospodu, restauraci, která odkazuje na tuto hru. No a v restauraci bude mít, nebo má respektive, protože je čerstvě otevřená, tak má české pivo a jídlo, několik britských specialit, ale také nenápadné odkazy na středověk a herní svět. No, měla by to být hospoda, ve které si užijete spoustu gastronomie a na tyto věci by tam měl být jenom odkaz. Nečekejte to, že by si tam s vámi někdo měl hrát na středověk, ale jestli máte rádi tuto hru a nebo českou historii, tak doporučujeme, abyste si tam vyrazili, protože i ten gastronomický zážitek snad bude stát za to.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu od 24. kilometru do 16. kilometru ve směru do Prahy je dopravní kolona. Zdržíte se v ní asi tak přibližně půl hodiny, takže s tím počítejte, popřípadě vyjeďte dřív a kdybyste měli nějaké informace další o dopravě, tak nám je určitě dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Jinak platí ještě dopravní nehoda v Sedlci a taky tady máme dopravní nehodu v Měchenické v Praze. Tak dávejte si pozor a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: pěrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

sobotu ráno skončilo policejní auto ve Vltavě poté, co na Hlávkově mostě prorazilo zábradlí. Na pomoc dvěma policistům ale okamžitě vyrazil svědek, který neváhal a skočil do řeky. Tak trochu si zahrál na Supermana. Podle pražské záchranné služby jsou všichni tři mimo ohrožení života a bez zranění. Utrpěli však podchlazení a skončili v péči záchranářů. Okolnosti nehody pořád a stále vyšetřuje policie. Tak je to situace, kdy policie by nejspíš měla zachraňovat nás a ne my jí, ale i takové věci se dějí. A je fajn, že se mezi námi najdou tací, kteří se nebojí a zvládnou pomoc i těm, kteří by měli pomáhat.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D6 se zdržíte mezi 16. a 19. kilometrem ve směru do Chebu. Žádná větší komplikace tam není, než jen kolona. Pak tady máme taky kolonu na D5 od 2. do 0. kilometru ve směru na Prahu. Je to taková klasika, nedaleko Chrášťan, přesně tak, jak říkám, nedaleko Chrášťan ve sjezdu na Prahu. Tak dejte si pozor, projíždějte opatrně a kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět.

0: Dvě minuty po 10. hodině vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: V Kralupech nad Vltavou je uzavřena Žižkova ulice, její znovu otevření bude brzy a dnes bude další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Na Hájích a v okolí Slanské hory chce město Slaný doplnit lavičky, odpadkové koše a další praktické prvky, které tam dnes chybějí. Když se objevila možnost získat na jejich pořízení dotaci ze Středočeského kraje, město se rozhodlo ji využít. Z celkových nákladů přibližně 1,34 milionů korun pokryje dotace 1 milion. V Kralupech nad Vltavou z důvodu pokládky kabelového vedení bude do 16. října zcela uzavřena Žižkova ulice. Město žádá řidiče a obyvatele o respektování dopravního omezení a zvýšenou opatrnost v okolí výkopu. Linky pražské integrované dopravy budou mezi zastávkami Kralupy nad Vltavou, Městský úřad a Kralupy nad Vltavou železniční stanice vedeny obousměrně ulicemi Havlíčkova a k parkovacímu domu. Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová nám řekne, jak si dokáží přivolat pomoc například řidiči městské hromadné dopravy.
3: Panik tlačítka v kladenských autobusech jsou napojena přímo na pult centrální ochrany městské policie Kladno. Řidič tak může v případě problému velmi rychle přivolat pomoc strážníků. Na stejný systém jsou napojeny například i školy, školky a další městské objekty.
1: Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
2: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 12 až 15 stupňů Celsia. K večeru se bude postupně ochlazovat a v noci hrozí i mrazy.
0: Znáš mě, já to počasí ani nebudu radši komentovat.
1: Chápu.
0: Doufám, že vám se líbí, že přicházející podzim si užíváte a že ty deštivé víkendy jsou úžasné. Já mám radši tu hudbu než podzimní počasí, takže si dáme MIG 21 a pořádně si zatančíme.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.
7: Let's make

0: Já mám moc ráda, když se lidi baví o státech a jejich zajímavostech. Zároveň taky si pamatuju dost hlavních měst a moc mě baví spojovat vlajky k daným státům. Každopádně mám tady pro vás připravená nějaká fakta o státech, které jste možná vůbec netušili. Napadá vás taky něco? Objevili jste něco zajímavého o některém ze států, a nejen okolních, ale z celého světa? Nebo jste navštívili některý ze států a dozvěděli jste se o něm něco? Napište mi na 606-736-736 a pojďme se společně o těchto zajímavých věcech trošku pobavit a obohatit. Každopádně budeme se o tom bavit už za malou chvilku tady na Relaxu, a než tomu tak bude, tak si dáme písničku od Pet Shop Boys a nebo teď slibované MIG 21 s písničkou Tančím.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Dnes máme pondělí 12. října, vy posloucháte Radio Relax a dopolední kafe Time s Terkou. Dneska se dopoledne bavíme o státech, o unikátních faktech, které jste možná netušili. Tak já doufám, že vás trošku obohatím a kdyby vás cokoliv napadlo, tak mi napište na 606 736 736. Každopádně máme tady informaci třeba o Nepálu, protože to je jediný stát, který má na světě vlajku, která není obdélníková, ale je složená ze dvou trojúhelníků. Tak je to nezvyklý tvar, ale je to tak, jsou to dva trojúhelníky, které jsou na sebe napojené a takhle vypadá nepálská vlajka. Pak tady máme taky informaci třeba o Lesotu. To je celé obklopené jedinou zemí. Ze všech stran ho obklopuje Jihoafrická republika. No a právě Jihoafrická republika má dokonce tři hlavní města. Jedno je Pretoria a to je správní. Kapské město, to je zákonodárné, a Bloemfontein je soudní hlavní město. No, máme tady ještě další informace. Ty se ale samozřejmě dozvíte za malou chvilku. A pokud i vy máte nějaké zajímavé informace o státech, tak mi pište na 606 736 736. Těším se na to. Teď už Charlie XCX s písničkou Famous.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio. I'm not afraid. Yeah.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

0: Slibovaní Pet Shop Boys nám dohráli v čase 10 hodin a 41 minut na rádiu Relax a my teď dopoledne v dopoledním Café Time s Terkou řešíme a bavíme se o státech a o jejich zajímavostech. Řešili jsme třeba, že Nepál má jako jediný na světě trojúhelníkovou vlajku, nebo že Lesoto je celé obklopené jedinou zemí, což je Jihoafrická republika. No a jdeme se podívat dál, jdeme se podívat do Saúdské Arábie, která nemá žádné stálé řeky. V zemi se nachází vady, což jsou suchá koryta, která se mohou naplnit vodou po dešti, ale řeku jako takovou tam nemají vůbec žádnou. A země Nauru, ta nemá oficiální hlavní město. Nauru je jediný stát na světě, který nemá oficiálně stanovené hlavní město. Vládní úřady se nacházejí v různých částech ostrova. No tak to byly naše informace, zajímavé informace o různých státech. A pokud i vy máte některé, tak nám napište na 606 736 736, ať nás obohatíte o nové informace. Každopádně jdeme dál, jdeme na další hudbu. Tak pojď hledat břeh, už za malou chvilku od Krištofa anebo Lover on the Line. Za malou chvilku na Relaxu, tak zůstaňte s námi a přejeme krásné pondělí.
1: Café Time. Relax Radio.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Relax Radio, dopravní servis.
1: A stalo se, čeho jsme se obávali, na D5 ve sjezdu na Pražský okruh, tak tam se stala dopravní nehoda. Osobní automobil a nákladní automobil je tam v sobě. A od tohoto místa až na Ořech je samozřejmě velká kolona. Tak pokud můžete, opravdu to někudy jinudy objeďte, protože tato dopravní nehoda se bude vyšetřovat nejspíš až do 1:30 do odpoledne. Tak kdybyste měli i vy nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax 606-736-736. Ale samozřejmě nebourejte a přejeme šťastnou cestu, ať dojedete kam potřebujete.

0: Jedna minuta po 11. hodině, to je přesný kladenský čas.
1: Sdílená kola Next Bike si v Neratovicích získávají velkou oblibu a v Žadci začala demolice staré kotelny.
2: Relax Radio.
1: Sdílená kola Next Bike si v Neratovicích získávají stále větší oblibu. Jen během letošního září zaznamenal systém 2042 výpůjček a od zahájení provozu již celkem 13 440. Zajímavostí je, že 95% všech výpůjček trvalo méně než 15 minut, tedy v rámci časového limitu, kdy mohou lidé kola využívat zdarma. Službu využívá stále více obyvatel. Město Louny připravuje 9 travnatých ploch o celkové rozloze téměř 7000 metrů čtvereční pro výsev nových květnatých směsí. Plochy nyní procházejí přípravou a v příštím týdnu začne samotný výsev. Nové směsi s názvy Jarní poezie a Slunovrat přinesou například chrpy, měsíčky, máky, kopretiny a další. V Žadci začala demolice staré kotelny. Co bude místo ní, nám sdělí zástupce města pro komunikaci Tomáš Kasal.
3: V Žadci začíná demolice bývalé uhelné kotelny ve Studentské ulici. Na jejím místě vznikne do konce roku 2027 nová budova pro dramatický a taneční obor základní umělecké školy. Součástí stavby budou také 20 nových parkovacích míst. Nový objekt se současnou školou propojí atrium, čímž celý prostor dostane moderní vzhled. Stavba má stát 95 milionů korun, část nákladů pokryje dotace 47 milionů z operačního programu Spravedlivá transformace.
1: Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň zesilovat manipulaci a dohled a vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v přetočeném videu na úvod Mezinárodní konference Forum 2000.
2: Sport.
1: Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2 a v sedmém zápase sezóny vybojovali 5. vítězství.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Odpoledne se teploty vyšplhají přibližně na 13 stupňů Celsia. Obloha je polojasná, ale k večeru bude přibývat oblačnosti. Na severu Čech měříme o 3 stupně méně.
0: Já tady, Barčo, teďko koukám na tvůj kryt na telefon, jo. Je ano. Fakt krásný a zajímalo by mě, ty máš krásnýho dalmatýna pejska, ano. Charlie, tak mě by zajímalo, jestli ten dalmatín, který je na tom obale, tak jestli to je ona, nebo je to jako
1: je to
0: koupený.
1: Ona. Je
0: to
1: ona.
0: Fakt ona?
1: Ano.
0: O, tak to je krásný. Mě by zajímalo, posluchači, jestli i vy máte nějaký zajímavý kryt na telefon, protože si řekněme upřímně, telefon asi máme každý a kryt na něj taky, protože ne často jsou to úplně levné záležitosti, tak. Takže se snažíme je nějakým způsobem chránit. Tak co zajímavého máte vy na svém krytu na telefon? Napište mi na 606-736-736. Klidně můžete poslat i zprávu s fotkou, protože my fungujeme samozřejmě i na WhatsAppu. A můžete se s námi těšit na další hudbu, máme před sebou ještě jednu hodinku Café Timeu a dáme si Possession, Sad Girls anebo Chasing Cars od Harrisna. Už za malou chvilku, tak krásné pondělí a přejeme vám hezký den s Barčou.
1: Ano.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

Spousta reality show nebo jakýchkoliv televizních pořadů bývají častokrát velmi psychologicky promyšlené věci. No aktuálně nám v televizi běží třeba Zrádci anebo Love Island. A já věřím, že vy určitě na podobné reality show také koukáte. No ale mám tady pro vás informaci, že do Česka bude mířit nová reality show. O jakou se bude jednat, tak to se samozřejmě za malou chvilku dozvíte. A také si řekneme novinky o pořadu Masterchef, což je jeden z oblíbených kulinářských pořadů. Tak poslouchejte dále Radio Relax, ať se dozvíte všechny důležité a zajímavé podrobnosti.

0: berou něco na výši rozpočet. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou akce.

I'm calling you. 'Cause sometimes I'm

0: Svachorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Do Česka míří nová reality show. Po zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted. Je to taková hra a princip její je jednoduchý. Účastnictvo z řad celebrit se rozdělí do dvou týmů. Zatímco zloději prchají, policisté mají za úkol je chytit. Padouši jsou na útěku bez telefonu, peněz a vlastního vybavení. Využít mohou pomoci od cizích lidí a všemožně se schovávat. Nemají zajištěnou dopravu, jídlo a dokonce ani přespání. Vše si musí zařídit sami. Naproti tomu policisté dostávají každých 20 minut údaje o jejich poloze. Pomáhají jim i drony. No a formát pochází z Nizozemska, kde je velmi oblíbený. Franchízy ze země tulipánů navíc na české diváky a divačky zřejmě fungují, protože právě z Nizozemska pochází už populární zrádci. Tak jsem na to zvědavá, je to nový formát, nová reality show a já věřím tomu, že bude poměrně zábavná. Tak co, těšíte se i vy?
1: Café Time. Relax Radio.

0: Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady hlášenou dopravní nehodu, a to nedaleko Petrohradu ve směru na Lubenec. Jedná se o část obce Blatno a tam je dopravní nehoda nákladního automobilu a osobního automobilu. Na místě je dokonce vrtulník, probíhá tam vyproštění osob a určitě se na místě hodně zdržíte. Pokud je to ve vašich možnostech, vymyslete jinou trasu, kudy se dostanete přes tuto vesnici. Každopádně doufáme, že tato nehoda nebude mít žádné vážnější následky a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Během chladných podzimních večerů je ta nejlepší varianta udělat si čaj, zalézt si pod deku a koukat na nějaké reality show, protože právě během podzimu jich je hodně a hodně. A věřím tomu, že i spousta z vás má rádo kulinářské soutěže a reality show, jako je třeba například MasterChef. Tam má zamířit nový šéfkuchař Jan Knedla z restaurace Papilio. Známý podnik nedaleko Prahy jako první v Česku získal 2 michelinské hvězdy. Jedná se o opravdu šéfkuchaře, který ví, co dělá. No a informaci ještě Nova oficiálně nepotvrdila, ale zvěsti už o tom jsou. Už dříve tato informace byla, že Přemek Forejt se nezúčastní. No a vypadá to, že potvrzení máme i od Jana Punčocháře a teď už zbývá jen Radek Kašpárek, o kterém se spekuluje, jestli může být součástí a bude ještě součástí právě této reality show, neboli kulinářské soutěže MasterChef. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tento nový objev Jan Knedla, tak ten už jednou v MasterChefovi byl tam jako člověk, který tam dával nějakou výzvu a možná si myslím, že za tu dobu, co teďko získal 2 michelinské hvězdy, už i v médiích umí poměrně vystupovat. Tak jsem na to zvědavá, jak to bude vypadat a doufám, že se na to těšíte vy stejně tak jako já.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny.

0: Rádio, dopravní servis.
1: Aktuálně se stala dopravní nehoda na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na D7. Jsou tam dvě osobní auta v sobě. Projíždějte opatrně, dejte si na to pozor a kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na linku řidičů 606 736 736. Tak šťastnou cestu a jezděte opatrně.
0: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem.

0: Máme 12 hodin, posloucháte Radio Relax a jdeme na zprávy s Bárou.
1: Strážníci městské policie Kladno pomáhali opilé nezletilé dívce a na Teplicku zasahují pyrotechnici kvůli podezření výbušného systému. Hezké poledne s Bárou a Terkou.
2: Relax Radio.
1: Strážníci v centru Kladna pomáhali teprve 14-leté dívce, které se udělalo nevolno. Byla pod vlivem alkoholu a dechová zkouška ukázala alarmující 4,86 promile. Hlídka přivolala záchrannou službu a kontaktovala dívčinu matku. Případem se nadále zabývá policie České republiky. Řidiči na Rakovnicku musí od dnešního dne počítat se dvěmi novými uzavírkami. Důvodem jsou opravy silnic u Třtice a ve Skřiváni. Úsek silnice mezi křižovatkou S16 a vjezdem do Třtice bude uzavřen až do 25. října. Oprava se týká přibližně 2 kilometrů komunikace. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními a objízdnými trasami. V Neratovicích mají populární výpůjčky kol. Více mluvčí města Barbora Walterová.
3: Sdílená kola Nextbike si v Neratovicích získávají stále větší oblibu. Jen během letošního září zaznamenal systém 2042 výpůjček a od zahájení provozu již celkem 13440. Zajímavostí je, že 95% všech výpůjček trvalo méně než 15 minut, tedy v rámci časového limitu, kdy mohou lidé kola využívat zdarma. Službu využívá stále více obyvatel.
1: Pyrotechnici v Krupce na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nastražený výbušný systém. Policisté vymezili bezpečnostní perimetr. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubic v utkání 10. kola extraligy zdolali Třinec 5-4 v prodloužení, které v čase 62-57 rozhodl Jan Mandát. Oceláři v 10. zápase sezóny ztratili první body a vedou tabulku o 2 body před Dynamem. Sparta porazila Vítkovice 3-0 a vyhrála doma teprve po druhé v sezóně.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Aktuálně máme na Kladně 11 stupňů Celsia. Očekáváme oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat.
0: Já se musím vrátit k té zprávě o 14-leté dívce. Já teda musím se přiznat k tomu, že mě když bylo 14, tak mě maminka taky vedla pod vlivem alkoholu. Ale jakože 4,86 promile.
1: To mě zaskočilo. Mě by strašně zajímalo, co tu slečnu k tomu vedlo.
0: No, mě by zajímalo, jak se to dá přežít.
1: No, právě proto. To... Jako já chápu, že jí to láká, nebo asi to... jako takhle ty mladiství láká, mě to taky lákalo. Ale jako napiješ se, já nevím, jak jsi na tom byla, ty mě to vůbec nechutnalo, ten alkohol ve 14, v 15.
0: Jo, tak já budu říkat, že taky ne. Suicide Blonde, už za malou chvilku, tak vám přejeme krásné pondělí, já se s vámi loučím. Uslyšíte za malou chvilku Honzu Ladru a spoustu hudby, tak doufám, že si ten dnešní den užijete.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Relax.
6: Relax Radio.

na cestách, to je zábavná talk show ženské trojice hereček a zpěvaček Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové. Tato akce se bude konat v pátek 30. října od 19 hodin v kulturním domě v Podbořanech. Takže pokud se chystáte za kulturou a ještě se pobavit, tak určitě doporučujeme. No a taky pro příznivce kladenských rytířů tady máme pozvánku na hokej. Rytíři Kladno budou hrát proti HC Kometa Brno v pátek 16. října od 18.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

35 je italský tenor, rodák z Modeny, Luciano Pavarotti. O dva roky dříve obsadili vězení v Alcatrazu první nedobrovolní nájemníci. Ročník 1948 je kytarista a zpěvák skupiny Status Quo Rick Parfitt. Tento den roku 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Rok před ním přišel na svět Melvin Franklin ze skupiny Temptations. Roku 1968 končila letní olympiáda v Mexiku. 12. října 1987 vydal bývalý člen Beatles George Harrison hit Got My Mind Set On You. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Velký výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Praktická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Yo, this one right here is for the Drop Out of Schoolers, the Future Cougars, the Mary Jane of you.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Úplně přesně nám to vychází 13.00 naproti mě Barča.
3: Tento týden startuje hezké podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a obyvatelé Kačice odmítli přípravu a povolování větrných elektráren.
1: Relax Radio.
3: Vodní nádrž v Brloze prošla plánovanou obnovou a stavební část projektu je dokončena. Původně nevyužívaný prostor nyní slouží jako přírodní biotop a zároveň jako požární nádrž, která může v případě mimořádné události poskytnout vodu pro zásahy hasičů v Brloze a jeho okolí. Město bude dále místo udržovat a upravovat tak, aby sloužilo obyvatelům Brlohu jako příjemné místo pro odpočinek a procházky. Obyvatelé Kačice na Kladensku v místním referendu odmítli, aby obec spolupracovala na přípravě a povolování větrných elektráren. Investor výsledek respektuje, chce ale o dalším postupu jednat s novým zastupitelstvem. Obec má s investorem uzavřenou platnou plánovací smlouvu. Projekt nyní prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Plánované větrníky mají dosahovat výšky 180 metrů, nejbližší má stát zhruba 800 metrů od obce. Zástupce tiskové mluvčí letiště Praha Jiří Hanych nám přináší aktuality k novým leteckým spojům.
4: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Zahájení pravidelného spojení s Hanojí představuje mimořádně důležitý krok v rozvoji dálkové sítě letiště Praha. Velice nás těší, že si Vietjet vybral Prahu jako svou vstupní destinaci na evropský trh.
3: Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahoře sníh.
1: Sport.
3: Je z toho sice porážka, ale kanonýři se po souboji s lídrem Live Sport Superligy Tatranem Střešovice nemají za co stydět. Zvládli se z pětigólového manka dostat zpět do hry a byť nakonec prohráli 5-7, tak favorit musel dřít do posledních vteřin. Hattrickem se blízkl střešovický odchovanec ve službách Kladna Filip Eliáš. Příští zápas hrají kanonýři v pondělí 19. října v České Lípě před kamerami České televize.
5: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí.
3: Ve středních Čechách bude dnes převážně polojasno. Nakladně se odpolední teploty dostanou přibližně ke 13 stupňům. Dešťové srážky dnes nehrozí. V noci se ochladí a jsou v možnosti i mrazy. Nejnižší noční teploty budou 4 až 1 stupeň Celsia.
2: Noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia a mě zítra čeká co? Přezouvání pneumatik.
3: Už jo?
2: No jo, už. Já už jsem takhle objednaný, takhle raději předem, tak abych to nějak nepodcenil. Takže za mě zítra, od zítřka už může sněžit, ale
3: no, Honziku, já mám spíš na tebe jiný dotaz.
2: Povídej.
3: Vy to posluchači nevidíte, ale Honzik stále nosí kraťasy.
2: Je to tak? Já jsem vlastně člověk, který bude jezdit se zimními pneumatikami a v autě bude sedět řidič, který má ještě kraťasy.
3: A plánuješ to nějak jako změnit?
2: No, zatím se držím. A dneska ráno už to bylo hodně těžký.
3: A bude hůř.
2: A bude hůř. I když ty si říkala, ta předpověď nevypadá zase tak hrozně.
3: No, ale ráno už budou chladný.
2: No tak zdravíme všechny ty, co mají na sobě kraťasy stejně jako já. Norští síp už za chvilku na relaxu, my vám s Barčou přejeme.
3: Krásné odpoledne.
1: Relax Radio.
7: Honza Ladra. Bára Průšová.
1: Relax.
7: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

Neskutečný nářez Féteru Rádia Relax. Tohle byli YouTube, kteří chystají po 9 letech nové album. Na Carnaval de Luz lákají právě tímhletím singlem. I po 50 letech tak hudebníci stále hledají nové možnosti a taky dimenze, jak tvořit hudbu. A 13. listopadu se dočkáme 16. studiového alba, které tentokrát dostalo název Carnaval de Luz. A lákadlem je tedy zmíněný single Silencio, který si můžete samozřejmě poslechnout jak u nás tady v rádiu, tak i na našich webovkách. Je to jedna z novinek. No a další novinky nabídne samozřejmě středa, hitparáda, relaxáda. Do té doby můžete podpořit svého favorita.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žhavý novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: to be born again. Fresh time na relaxu, 13 hodin 21 minut k tomu, kolik času ráno strávíte rozhodováním, co si obléct. Jak už totiž říkala Barča, ano, i takhle 12. října relaxáci se držím a mám ještě na sobě kraťasy. Tak jsem se ráno rozhodl a já myslím, že na to naváže i to dnešní téma, které už jsem zmínil. Máte připravenou kombinaci už večer nebo ráno otevřete skříň a začíná módní přehlídka. Někteří lidé se obléknou za 2 minuty, jiní vystřídají 3 trička, 2 kalhoty. A nakonec skončí u toho prvního. A pak je tu ještě samozřejmě počasí, ráno zima, odpoledne tepleji, takže člověk potřebuje skoro celý šatník. Napište nám tedy do studia na číslo 606 736 736, kolik minut vám ráno zabere výběr oblečení. Otevírám tedy dnešní téma, kolik času ráno strávíte rozhodováním, co si obléct. Těšíme se na vaše zprávy.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Výběr nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Jste s Relaxem, díky vám za to. A jak vypadá vaše ráno u šatníku, to je dnešní téma ve Fresh Timeu. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jste dnes sáhli třeba po černém tričku, zatímco jindy chcete něco pořádně barevného? Barvy totiž máme spojené s emocemi. Vědecký přehled, publikovaný v roce 2025, ukázal ze 132 studií, kde tedy bylo zapojeno skoro 50 000 lidí ze 64 zemí, následující. Výzkumníci zjistili, že žlutou a oranžovou si lidé často spojí s radostí a energií. Modrou se zelenou, spíše s klidem, a červenou s intenzivními emocemi. Pozor, ale neznamená to, že člověk v černém musí mít špatnou náladu, nebo že každý v červeném chce být středem pozornosti. Samozřejmě záleží na člověku i situaci, ale nás dneska ve Fresh Timeu hlavně zajímá, jak dlouho si ráno vybíráte oblečení. No, tak za chvilku mrkneme na vaše SMSky. To, co píšou dámy, to je hodně zajímavé. Počkejte si na to.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Sochorová válcovna Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Blackpink a Dua Lipa. Jak vypadá vaše ráno? Vstáváte na poslední chvíli a ve spěchu si na sebe obleknete to první, co vám přijde pod ruku? Nebo naopak o svém outfitu pečlivě přemýšlíte už večer? Pojďme na vaše zprávy. Mám tady SMSku. Ahoj, já vybírám podle počasí, takže až ráno. A zabere mi to 10 minut, napsala Monika. Zdravím do relaxu, já si připravuji oblečení večer a dokonce si to i zkouším. No, tak to je dobrý. Zkoušet si to i večer, to chce mít hodně času už. A další zpráva, znám dva showmeny ze Stochova, jeden pořád v monterkách a ten druhý pořád v jednom. Na co se převlékat, je to zbytečnost, píše Čudla. Tak ho zdravíme. No a ještě dáme odmírky, já se oblékám podle nálady, ale trvá mi to i ráno někdy půl hodiny. To by mě zajímalo, v kolik Mirka asi tak stává. No tak těším se na další zprávy 606-736-736 a od nás další odpolední muzika. Činasky, stejně jako já.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 14. hodina, je tu i Barča, tak pojďme na zprávy.
1: Na Sněžce napadl první letošní sníh, ohlásila meteostanice a v Neratovicích bude probíhat policejní cvičení. Sjedou se policisté z celé republiky. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Městští strážníci v Kladně zasahovali při potyčce několika mužů v ulici Petra Bezruče. Na místě řešili dva souběžné incidenty, při kterých jeden z mužů opakovaně napadal svého protivníka a další kopal do hlavy. Jeden z podezřelých se pokusil utéct směrem k Sýtenskému mostu. Teprve 15-letý chlapec půjčil strážníkovi sdílené kolo, aby snadněji dohnal podezřelého. Oba muži skončili v poutech a převzala si je policie České republiky. Do chemického areálu v Neratovicích zamíří 14. října stovky policistů z celé republiky. Od 8:30 ráno do 3 odpoledne budou trénovat zásahy při narušení veřejného pořádku a řešení krizových situací. Cvičení se zúčastní desítky služebních vozidel a další policejní technika. Lidé v okolí musí počítat s větším hlukem a možným krátkodobým zdržením dopravy. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar nám přináší informace o volební účasti.
3: Volební účast dosáhla 48%, což je více než při komunálních volbách v roce 2022. Tehdy odevzdalo své hlasy 46% voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Martinice u Onšova v okrese Pelhřimov, kde k volbám přišlo 97,67% voličů. Nejnižší volební účast 20,88% byla v obci Zaječí v okrese Břeclav. Výsledky voleb dnes schválila státní volební komise a budou vyhlášeny ve sbírce zákonů. Případné podněty na soudní přezkum komunální voleb lze pak podávat v 10denní lhůtě příslušnému krajskému soudu.
1: Na Sněžce napadl první letošní sníh zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu ohlásila souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli 11. října, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě.
2: Sport.
1: Filip Salač po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto 2.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnes večer se obloha vyjasní a v noci bude jasno beze srážek. Teploty klesnou až ke 2 stupňům. Úterní ráno bude slunečné s teplotami kolem 2 až 5 stupňů Celsia.
0: Takové byly další odpolední zprávy a já nabídnu muziku Megan Trainor. Marčo, jak dlouho ti trvá, než si ráno vybereš oblečení, nebo vybíráš už ho večer? Tady někdo napsal SMSku, že ano, že už si tu hromádku připraví večer a ráno jenom do toho vlastně vpluje.
1: Honziku, já musím si v hlavě jako připravit, co asi si vezmu na sebe, protože já to nechápu, mě to ráno tak strašně všechno trvá.
0: Mm-hmm.
1: Víš, jako než si vyčistím zuby, než si učešu vlasy, jo, a abych vypadala jako člověk, prostě trvá mi to, takže pak bych před tou skříní strávila ještě hodinu a
0: jasně,
1: to nejde. Takže já už mám v hlavě, co si vezmu na sebe.
0: Jasně.
1: A když náhodou ne a udělám tu osudovou chybu a řeknu si, já ráno to nějak vymyslím, tak je to v háji. Čekejte mě později.
0: Tak jak to máte vy, relaxáci a hlavně relaxačky? 606-736-736 stále můžete psát.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: 14 hodin 10 minut, k tomu připravujete si oblečení večer nebo až ráno. Hodně píšete, že ráno a že vám to zabere kolem 10 minut. Tak teď pozor, představte si, že každé ráno strávíte výběrem oblečení 10 minut. Za týden, pokud počítáme 5 pracovních dnů, je to nějakých 50 minut. Za 4 týdny už 200 minut, za rok nějakých 2600 minut, což je 43 hodin a 20 minut. Samozřejmě tohle je modelový příklad, ne nějaké tvrzení, že každý člověk vybírá oblečení 10 minut denně, ale nejčastější SMSka je opravdu těch zmíněných 10 minut. Ale i kdyby vám příprava večer ušetřila 5 minut, za rok je to skoro 22 hodin. To už je čas na pořádný film, nebo výlet, nebo několik dlouhých snídaní. Tak se nad tím zamyslete, relaxáci.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Posloucháte Relax, díky vám za to. Hudební svět je plný čar, kouzel a taky zajímavostí, které nás nepřestávají překvapovat. Mám tady pro vás zajímavost, na kterou jsem dneska narazil, jistý vědecký objev, ve kterém se přišlo na to, že květiny při poslechu hudby lépe rostou. Takže nejen pláničková metoda na dojení krav, ale teď i květiny potřebují poslouchat hudbu. Tak tedy pojďme hrát nejen vám, posluchačům, co jste třeba v práci za volantem, ale pojďme zahrát i něco těm květinám. Nightwork, čekám na signál, další odpolední muzika a pak se společně vydáme na české dálnice, jak se u nás takhle odpoledne jezdí.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Pěrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na ty dálnice. Pozor na D4, na 24. kilometru ve směru na Prahu. Je tam střet autobusu s osobním autem, na místě je policie. D11, tam nohu z plynu na 11. kilometru, leží tam nějaký předmět na vozovce ve směru na Prahu. D48, 46. kilometr ve směru Český Těšín, tam je to aktuálně uzavřené. Je tam nehoda osobního automobilu, na místě zasahují všechny záchranné složky. A ještě pozor, D6 na exitu 38, což je exit na Řevničov, tak je na sjezdu ve směru na Prahu porouchané osobní vozidlo. Policie u toho asistuje, je na místě. Tak pozor na to, nohu z plynu, jezděte opatrně. A přejeme ze studia Rádia Relax všem řidičům šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Igor Kmeťo na Relaxu. A pojďme od hudby na sociální sítě. Přiznejte se, ti, co mají Instagram, kdo už někdy projížděl něčí Instagram tak hluboko do minulosti, že jste se dostali třeba až k fotkám z roku 2019 a najednou přišel studený pot, protože jste omylem dali k fotce like a teď je rychle pryč, odebrat srdíčko a doufat, že si toho ten člověk nevšiml. Jenže pozor, Instagram možná přichází se záchrannou brzdou. Testuje totiž takzvaný režim pouze pro čtení, ve kterém byste mohli prohlížet cizí profily bez možnosti dát like, napsat komentář, poslat zprávu nebo někoho začít sledovat. Zatím je to ale pouze interní experiment, který Instagram veřejně nezpřístupnil. A teď otázka. Je to skvělá ochrana před digitální ostrou nebo už trochu moc pohodlný nástroj pro tajné šmejdění? A hlavně kolik z nás by si za takovou záchranu mohlo dovolit vůbec tohleto třeba platit? Takže já si myslím, že to spíš nahrává takovým těm skrytým, nechci říct špehům, to ne, ale opravdu to nahrává pro to tajné šmejdění. Já jsem spíš proti. No tak co, tak jsem dal srdíčko k fotce z roku 2019. Stalo se, nedá se nic dělat, nemám brouzda takhle do historie.

0: 15. hodina právě teď, pojďme na zprávy.
1: V Kralupech nad Vltavou je uzavřena Žižkova ulice, její znovu otevření bude brzy a dnes bude další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Na Hájích a v okolí Slanské hory chce město Slaný doplnit lavičky, odpadkové koše a další praktické prvky, které tam dnes chybějí. Když se objevila možnost získat na jejich pořízení dotaci ze Středočeského kraje, město se rozhodlo ji využít. Z celkových nákladů přibližně 1,34 milionu korun pokryje dotace 1 milion. V Kralupech nad Vltavou z důvodu pokládky kabelového vedení bude do 16. října zcela uzavřena Žižkova ulice. Město žádá řidiče a obyvatele o respektování dopravního omezení a zvýšenou opatrnost v okolí výkopu. Linky pražské integrované dopravy budou mezi zastávkami Kralupy nad Vltavou, Městský úřad a Kralupy nad Vltavou železniční stanice vedeny obousměrně ulicemi Havlíčkova a k parkovacímu domu. Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová nám řekne, jak si dokáží přivolat pomoc například řidiči městské hromadné dopravy.
3: Panik tlačítka v kladenských autobusech jsou napojena přímo na pult centrální ochrany městské policie Kladno. Řidič tak může v případě problému velmi rychle přivolat pomoc strážníků. Na stejný systém jsou napojeny například i školy, školky a další městské objekty.
1: Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci. Dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
2: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turné v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 12 až 15 stupňů Celsia. K večeru se bude postupně ochlazovat a v noci hrozí i mrazy.
0: A tohle už je hudební pozvánka, abyste s námi byli i dál. Zprávy jsou za námi, Barčo, moc krát děkujeme a tohle je Lucie. Amerika za pár minut na Relaxu. Hezké odpoledne.
5: Relax Radio.
6: Honza Ladra. Bára Průšová.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Rádiu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat dálnice. Vy co čekáte, že dneska uslyšíte souboj moderátor versus správař, tak správaři mají dneska důležitou poradu, takže jsou v tuhle chvíli mimo studio, takže ten dnešní souboj budeme muset odložit. Ale co nemůžeme odložit, je samozřejmě informace pro vás řidiče z dálnic, z těch českých. D1, 344. kilometr v směru na Brno, tak tam počítejte s komplikací, je tam dopravní nehoda. Jinak v tuhle chvíli nemáme hlášené žádné jiné dopravní komplikace z českých dálnic, tak dál jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

Markéta Konvičková, bye bye. Tak jestli i vy už říkáte své práci bye bye, já se taky budu pomaličku loučit, za chvilku kolega Aleš Švarc. No a jestli vás dnes někdo při pondělku v práci naštval, jestli ano, tak pak je tady vhodná terapie pro vás, co máte zahrádku. Zahrada je totiž jedinečné prostředí, kde se propojuje příroda, tvůrčí činnost a taky pohyb. Už samotná přítomnost zeleně snižuje stres, podporuje uvolnění a zlepšuje náladu. A ideální v těchto dnech je hrabání listí. Tento pohyb má silný meditativní charakter. Mozek při hrabání listí totiž nemusí dělat žádná složitá rozhodnutí, což vede k utlumení neustálého toku myšlenek a k výraznému tak snížení hladiny stresového hormonu. Takže jste to slyšeli, i samotná zeleň už zlepší náladu, takže třeba nějaká hezká vycházka do lesa, do přírody, do parku, anebo na tu zahrádku a jít hrabat listí. Tak to jdu dělat třeba já. Tak hezké odpoledne, za chvilku 16. hodina, další odpolední zprávy s Barčou a já zase zítra ve 13 hodin.

0: Ovocím v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Fíha, Šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: to přesně 16. hodina, přeju vám co nejpříjemnější pondělní odpoledne. Ta pracovní část už je povětšinou za námi.
1: Sdílená kola Next Bike si v Neratovicích získávají velkou oblibu a v Žadci začala demolice staré kotelny.
2: Relax Radio.
1: Sdílená kola Next Bike si v Neratovicích získávají stále větší oblibu. Jen během letošního září zaznamenal systém 2042 výpůjček a od zahájení provozu již celkem 13 440. Zajímavostí je, že 95% všech výpůjček trvalo méně než 15 minut, tedy v rámci časového limitu, kdy mohou lidé kola využívat zdarma. Službu využívá stále více obyvatel. Město Louny připravuje 9 travnatých ploch o celkové rozloze téměř 7000 metrů čtvereční pro výsev nových květnatých směsí. Plochy nyní procházejí přípravou a v příštím týdnu začne samotný výsev. Nové směsi s názvy Jarní poezie a Slunovrat přinesou například chrpy, měsíčky, máky, kopretiny a další. V Žadci začala demolice staré kotelny. Co bude místo ní, nám sdělí zástupce města pro komunikaci Tomáš Kasal.
3: V Žadci začíná demolice bývalé uhelné kotelny ve Studentské ulici. Na jejím místě vznikne do konce roku 2027 nová budova pro dramatický a taneční obor základní umělecké školy. Součástí stavby budou také 20 nových parkovacích míst. Nový objekt se současnou školou propojí atrium, čímž celý prostor dostane moderní vzhled. Stavba má stát 95 milionů korun, část nákladů pokryje dotace 47 milionů z operačního programu Spravedlivá transformace.
1: Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň zesilovat manipulaci a dohled a vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v přetočeném videu na úvod Mezinárodní konference Forum 2000.
2: Sport.
1: Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2 a v sedmém zápase sezóny vybojovali 5. vítězství.
4: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Odpoledne se teploty vyšplhají přibližně na 13 stupňů Celsia. Obloha je polojasná, ale k večeru bude přibývat oblačnosti. Na severu Čech měříme o 3 stupně méně.
0: 3 minuty po 16. je čas na dobrou muziku, takže třeba Red Hot Chili Peppers Other Side. Musím teda uznat, že na to se hodně těším a plus pro ty, kteří mají rádi kafe, tak tady budu mít poukázku dneska v hodnotě, jako pozor, 1000 korun na kafčo, to si myslím, že stojí za to. Tak za chvilku vydržte, mezi 16. a 17. se do toho rozhodně pustíme.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
6: Relax Radio.
2: Relax.

0: tohle já jsem hodně zvědavý, to se přiznám. 10 minut po 16. tady dojela jedna z novinek Relaxády, Troy Sivan, skladba s názvem Party, což by samo o sobě asi tak jako úplně nezaujalo každýho, ale je tam, pokud patříte mezi příznivce Madony, tak jste možná poznali, je tam jako sample z Madoní, dalo by se říct skoro hymny, music, to asi znáte každý tuhle tu pecku. Já jsem si údajně myslel, jakože si to půjčil tak jako nevědomky, že čirou náhodou, znáte to, zrovna se mi povednul tenhle pár motivů. Realita byla taková, že prý dokonce došlo k domluvě mezi Sivanem a mezi Madonou. Madoně to pranic nevadilo a pak jsem si tak jako říkal, a proč by jí to vadilo, když teďka vydala v červenci nový album, relativně z toho alba pálí jednu novinku za druhou a v Relaxádě jsme ji taky měli. Konec konců dokonce tady i vyhrála, tuším, že dvakrát. Takže možná právě kvůli tomu si myslím, že Troy Sivan se skladbou Party má hodně silnou pozici před dalším kolem Relaxády, který proběhne ve středu od 18. hodiny.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jdeme na to, přátelé, jdeme soutěžit. Musím teda uznat, že když se tady dívám na cenu za dnešní odpoledne, tak hned bych si jedno dobrý kafe šel určitě udělat. Ale abych to tak jako vzal hezky od začátku, máme tady poukázku v hodnotě 1000 korun na něco dobrýho. Konkrétně dneska hrajeme o poukázku do Café Deja Vu a je to přímo na Food Festival, který proběhne 24. října od 10 do 19 hodin na náměstí Svobody v Teplicích. Takže tam budete mít u stánku Café Deja Vu možnost nakoupit nejenom kávu, ale vlastně všechno, co tam mají. Budete na to mít 1000 korun, což si myslím, že je docela slušný. Jako upřímně, za litr kafe to je bomba. Ale pozor, má to jako trošku háček, musíte mi napsat na 606-736-736, jakouže kávu pijete nejraději. Já jsem nechtěl dávat žádnou vědomostní otázku, protože jsem si říkal, že to každý to třeba zná jinak, ale jakou pijete vy nejradši kávu, tak to víte vy sami. Napište a kdo ví, někdo z vás v téhleté hodince, anebo možná na začátku té příští uvidíme, 100% vyhraje.
1: Relax. Relax Radio.

0: Kladno Dříň, výrobce ušlechtilé oceli špičkové kvality, zve na den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat v sobotu 24. října od 9 do 12 hodin. Nabízíme i volná pracovní místa. Hledáme elektrikáře, zámečníky a dělníky do výroby. Více na sochorova.trz.cz.
1: Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Sparta, máme tu pondělní odpoledne a já jsem si tak jako říkal, že pravý čas na kávu, asi nebudu moc dlouho čekat, nemá to smysl. Těch SMSek se tady objevilo strašně moc. Kávu pijete odpoledne, myslím si, že teď je navíc takový ten čas, kdy si dáte ještě odpolední kávu a večer dobře usnout. Ostatně to se ale můžeme zeptat naší a vlastně dnešní první výherkyně. Haló, haló, slyšíme se?
1: No, slyšíme se, Aleši, dobrý den.
0: Dobrý den i vám. Mimochodem, jak vy jste na tom s kafem, pijete nebo ne?
1: Ano, piju, latte, cappuccino, dá se říct, že všechny kávy.
0: Hele, a co takhle klasickýho Turka, co vy na to?
1: Taky můžu.
0: Taky jo?
1: Tak to... Ano, ano.
0: Koukám, že vy jste opravdu gurmán, co se týče kávy. No, každopádně no. Máte od nás tisícikorunovou poukázku na něco dobrého. V tomto případě je to přímo na Food Festivalu, který proběhne na 24. října od 10 do 19 hodin na náměstí Svobody v Teplicích. Tak máte poukázku do Café Deja Vu, kde můžete propít a vlastně si tam určitě můžete dát i něco k tomu věci za litr. Tedy za 1000 korun, co si myslím, že je docela slušný, ne?
1: No, to se hodí, no.
0: No, vemte sebou celou rodinku a ještě předtím teda, já jsem řekl, jako stačí napsat kafe, který pijete nejradši. Vy jste tak nějak jako odpověděla, že to latte z toho všeho, co pijete, je tak asi nejoblíbenější.
1: Ano, latte, no, jak to rychle, ano.
0: Co dnešní odpolední počasí, jak to s váma clouma, už je přece jenom trošku větší zima?
1: No, je, ale dá se to ještě pořád.
0: Ještě pořád. Máte ráda sníh?
1: Ano. Sníh? No, tak... Taky no, to se dá dělat, když napadne, že jo?
0: Jako, vy jste úplně ideální posluchač, jako všechno, co přijde, tak jako dobrý, všechno se dá nějak vzít, jako.
1: No, tak musí být člověk pozitivní.
0: Jsem rád. No, doufám, že jste to přinesla i na ostatní posluchače. Vám přeju hezký odpoledne a...
1: No, děkuju, Aleši.
0: Až budete pít kávu, tak si nechte chutnat. Mějte se.
1: Dobře, a vzpomenu si na vás.
0: Díky, tak taky, naschle.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Už jste někdy viděli, zažili, slyšeli sireny na cestách? Tuhletu zábavnou talk show ženské trojice, to znamená Sandry Pogodové, Jitky Asterové, Lindy Finkové, můžete zažít na vlastní oči a uši v pátek 30. října od 19 hodin v Kulturním domě v Podbořanech. Tak můžete 100% vyrazit, myslím si, že to bude stát rozhodně za to. A ještě jsem se koukal, samozřejmě nás čeká hokej, tak to je docela důležitý zmínit. Jako, aby jsme tady měli pozvánečku, tak máme ji přímo od... Máme ji tady přímo dokonce i namluvenou, jestli se nepletu. Jo, ale to vám pustím za chviličku. Teď dáme se na sport.
1: Sportovní tip relaxu.
0: Tak, co vás čeká, co vás nemine? Pozor, pozvánka je tady právě teď. Jdeme na to.
2: Fanoušci rytířů, tady Nikola Zlava, útočník rytířů Kladno. V pátek 6 večer přijíždí na Kladno Kometa Brno. Čeká nás atraktivní extraligový večer proti tradičnímu soupeři. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a podpořit nás přímo na stadion. Vstupenky koupíte na rytířikladno.cz.
0: No tak, aby vám to neuteklo, tak ještě jednou. Rytíři Kladno proti Kometě Brno v pátek 16. od 18 hodin. Zimní stadion Kladno. Pozvánku jsme pustili a jedeme dál.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: a Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, je pondělí s datem 12. října, právě teď 17 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Tak žádný pařáky už na zítra nečekejte, ráno sice jasno až polojasno, odpoledne by se potom měly objevit první mraky, to znamená přibývat oblačnosti, později k večeru se v Čechách vyskytne i deštík. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, to docela jde, kdyby ovšem ta mlha byla trošičku díl, anebo ta oblačnost trošku nižší, tak max kolem 9 stupňů Celsia, jinak kdybyste vyráželi nahory, tam to bude ještě horší. Jako není to úplně ideální počasí třeba na rande, ale kdybyste náhodou vyrazili třeba ještě dneska na vycházku, tak nezapomeňte, tohle můžete své milované zaspívat. Já si myslím, že po tomhle žádná žena vám neodolá.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem.

0: podzim v zahradním centru Dobrá zahrada ve Velké Dobré. Dýně, vřesy, ovocné stromy a velké množství chryzantém. U nás nakoupíte i dekorace na dušičky. Dobrá zahrada EU.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: 17 hodin 9 minut posloucháte Radio Relax. Tohle je muzika, která rozhodně nenechá nikoho u kávy třeba odpočívat, ale je to taková pozvánka do relaxády, což je hitparáda Relax Rádia. Tahle ta skladba ještě před 14 dny zazněla jako novinka v tom posledním vydání. Se už ale vyšplhala z novinek až na 7. místo, což po 2 týdnech není úplně tak špatný výkon. Uvidíme, jak se jí bude dařit tento týden ve středu od 18 hodin. Uvidíme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Mrkněte se na hodiny, za 9 minut bude 17:30, tohle to byla vzpomínka na 90. léta, Masterboy, Porkete Vas. My teďka jdeme, přátelé, na pohled do kalendáře, by se dalo říct, protože ještě předtím jsem tady našel, že dneska slavíme Den spoření. Já na to vždycky říkám a poslední dobou čím dál častěji, pokud je ještě z čeho spořit, tak proč ne, já bych klidně slavil, ale myslím si, že to není úplně jako slavě úplně všude. Navíc dneska se slaví také Den farmářů a to bych se jako, za to bych se tak jako zastal, protože ty farmáři přece jenom ty potraviny dneska mají drobátko kvalitnější a hlavně seženete u nich spoustu jako těch specialit, který třeba úplně jinde neseženete. No a zbytek se mrknem do kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí.

0: O dva roky dříve obsadili vězení v Alcatrazu první nedobrovolní nájemníci. Ročník 1948 je kytarista a zpívák skupiny Status Quo Rick Parfitt. Tento den roku 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch. Rok před ním přišel na svět Melvin Franklin ze skupiny Temptations. Roku 1968 končila letní olympiáda v Mexiku. 12. října 1987 vydal bývalý člen Beatles George Harrison hit Got My Mind Set On You.
1: Největší hity Relax Radio.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla ta

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůž.

0: Pěrnových a zánovních myček, praček, ledniček a sušiček za skvělé ceny nakoupíte v první všeobecné zastavárně www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 3 minuty po 5:30, pojďme se podívat na dálnice. Začal bych asi na D11, konkrétně u exitu 35. Tam se stala dopravní nehoda, tím pádem je tam trošičku jako horší průjezd se zvýšenou opatrností. Jsou to 2 osobáky, takže až tak hrozný by to být nemělo, ale počítejte, jak pokud je někde nehoda, tak se to začne štosovat. D2, zhruba na 2. kilometru ve směru na Slovensko, se taktéž stala dopravní nehoda, 2 havarovaná auta. Tam to je trochu horší, protože to je osobák a nákladák. Je tam neprůjezdná zpevněná krajnice. Je možný, že už by to mohlo být odklizený, ale pro jistotu počítat s tím, že se tam auta můžou začít štosovat. D1, to je klasika, to jsem docela jako překvapený, že je jenom 1 nehoda, zhruba na 340 km ve směru na Brno. Jo, počkejte, to jsem měl před chvilinkou, teď už ta nehoda je odstraněná, tady je zvláštní řádeček, kde je napsáno, že provoz v jízdním ruhu je obnoven, to znamená, také jsem občas poslal dobrých zpráv. A překoukl jsem se o další nehodu, je to na okruhu, na pražském okruhu, konkrétně u sjezdu exit 76, to je ve směru na D7, tam je nehoda 2 nákladních vozidel a to by mohlo být něco většího, průjezd se zvýšenou opatrností, jasná zpráva, a možná by to mohlo být okolo 18. hodiny už všechno odklizený. Tak jezděte opatrně a kdyby něco, 606-736-736, naše dopravní linka, jakékoliv aktualizace, případně ještě nějaké jiné dopravní nehody, za všechno jsem rád.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Dneska to máme tady u nás v tom odpoledním kaleidoskopu docela dost nabitý. Soutěž, rozhovor nás čeká po 18. hodině. Abych to trošku upřesnil, rozhovor s bezpečnostním expertem. Přesně tak jsem řekl, protože on těch v podstatě profesí a vědomostí a toho má spoustu, ale bezpečnostní expert to zní tak jako v globálu téměř jakoby vše. A si s námi bude povídat po 18. hodině. Zaměřeno je to hlavně třeba na bezpečnost na školách. Pokud by vás zajímalo, jako, jak to teďka chodí, jak se to dá nějakým způsobem zlepšit po těch průšvih, co tady byly, tak stačí poslouchat po 18. hodině. Náš host, to znamená pan Petr Mácal, nám všechno vysvětlí. Po 18. to rozjedeme. No a teď ještě další muzika. 100% by neměl chybět ještě Harry Styles.
1: Relax. Relax Radio.

0: Je to 18. hodina, tedy ještě ne za 20 vteřin, ale ono to přijde, tak užívejte večer.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra by nás po ránu mělo připravit nebo překvapit příjemné ráno, protože bude jasno až polojasno. Potom dopoledne a potom hlavně odpoledne by se měla přiřítit trošičku větší oblačnost. Jinak k tomu by měl přijít i deštík, ale uvidíme. Jak říkám, to všechno nás čeká zítra s nejvyšší teplotou od 12 do 16 stupňů. Na horách bude ještě méně, někde okolo 6 stupňů Celsia. Co se muziky týče, tak mám takovou, jako bych, jak to říct, takovou skoro stylovou muziku. Všechno je v pořádku. Opět a Radeček. Možná to tak trošičku souvisí s rozhovorem, který nás čeká. To je přímo bezpečnostní expert pan Petr Mácal. Myslím si, že to bude velmi zajímavé téma. Bezpečnost na školách, na pracovištích a tak dále. Co všechno se dá dělat, ani jsem to nevěděl. Tak doufám, že tohle si moc po rozhovoru budeme moc říct, všechno je v pořádku, tohle jsou opět Radeček, zahrajeme si je určitě a nesmím zapomenout, ty první dvě písničky v hodině, jenom abyste věděli, tak ty má speciálně objednaný náš kolega David, který si objednal k dnešním narozeninám, takže dodatečně všechno nejlepší, první dva kousky jsou jenom pro tebe, Davide.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Rádio.
1: Naším dnešním hostem je pan Petr Mácal. Vy jste 20 let působil u policie České republiky zhruba, z toho 10 let, já to tady mám jako v informacích, u zásahové jednotky, což už se mi jeví hodně zajímavý, na pozicích, a ty mě zaujaly ještě víc, instruktor speciálních činností, to se určitě dostaneme k této otázce, odstřelovač, to je vůbec zajímavá věc, a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. Tolik strohá informace a já jsem se vás chtěl zeptat v podstatě asi úplně normálně jako člověka, jak se vám dneska stávala, co vlastně děláte takhle po ráno, co dělá klasický instruktor speciálních činností, jaký má ráno?
2: Tak ráno mám asi úplně normálně, jako všichni ostatní posluchači. Dám si kávu, že jo, začínám takovým pomalým rozjezdem, nebo si třeba jdu někdy zacvičit. Mm-hmm. A zkrátka ta moje minulost prostě je už minulostí a žiju normálním životem v podstatě podnikatele.
1: Nicméně se říká, že minulost vždycky člověka nějakým způsobem drží. Nějak, já nevím. Vy to samozřejmě máte pracovní, k tomu se dostaneme, ale já jsem si myslel, jestli třeba nemáte takovýto ráno, jakože zazvoní budík, vy vyskočíte z postele, uděláte minimálně 50 kliků, pak si jdete třeba ven proběhnout na minimálně 20-kilometrovou trasu a tak dále, a pak se vrátíte a máte ten pocit, že jako udělal jste pro to ráno ze své pozice to maximum.
2: Může být, i tak to ráno může někdy vypadat, ale zrovna třeba dneska se mi vůbec nechtělo.
1: Nechtělo, chápu. My jsme tady dneska totiž kvůli úplně něčemu jinému. Trošku to tak jako jenom naznačíme, řekneme. Vy jste tady kvůli projektu Bezpečná instituce, je to tak?
2: Ano.
1: A teď, a to je úplně nejdůležitější, protože spousta lidí vůbec neví, co si pod tímhletím projektem má představit, tak kdybyste k tomu řekl nějaké průvodní slovo, protože vy jste tady ten odborník a bezpečnostní expert, musím podotknout.
2: Tak děkuju, tak Bezpečná instituce je v podstatě projekt zabezpečení škol a školek proti působení aktivního útočníka, což v dnešní době je poměrně problém a je to aktuální téma. Takže my se tím zabýváme se tím profesně jako firma a právě zabezpečujeme a staráme se o bezpečnost na školách a na mateřských školkách.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že o tomhle problému se začalo asi hodně mluvit v podstatě to tak jako z toho i vyplynulo, po útoku na filozofické fakultě, opravte mě, jestli říkám jako hloupost.
2: Může být.
1: I předtím to samozřejmě existovalo taky, ale tolik se o tom nevědělo, nebo spíš tolik se to neřešilo.
2: Ono se to těch lidí v podstatě jako nedotýkalo, všichni to slyšeli, slyší to v médiích, ale dnešní ten informační balast, který je v médiích, tak zapříčuňuje to, že se na to velmi rychle jako zapomíná, hlavně na ty situace, které se nestaly u nás na území, u nás v republice. A ta fakulta prostě probudila všechny ostatní a všechny zřizovatele a začalo se proto něco dělat.
1: Mm-hmm. Rovnou se zeptám, protože tahle ta péče nebo tenhle ten projekt musí být jako víceméně hodně komplexní. Já jsem si o tom zjišťoval nějaké informace, ale asi by bylo zajímavější a lepší, protože vy jste z oboru, kdybyste řekl, co to všechno obnáší, protože za mě jako moje původní domněnka byla, že bezpečnost, to je pro mě kamera u vstupu, jo, možná, když má hodně peněz, třeba ho dostali od kraje, takže nějaký ten bezpečnostní rám, ale tím to pro mě končí, ale to jako, to je spíš naopak to podružní, že jo, de facto.
2: Je to tak, rámy, kamery, to jsou všechno věci, které se samozřejmě podílejí na té bezpečnosti, mají své místo, nicméně proti působení právě toho aktivního útočníka, tak nemají valný význam.
1: Mm-hmm.
2: Jsou místa, například útoky v Rusku, kde jsou standardně školy vybaveny rámy a kamerovými systémy a jsou tam na vchodě, je tam ochrana přímo

0: nějak brutálně útočí.
1: A myslíte, že tím, že on je tak jako připraven a v podstatě, co si budeme povídat, my Češi na to nejsme zvyklí, takže fakt jako kolikrát reagujeme zkratkovitě a úplně špatně, řeknu to takhle.
0: Reagujeme jako standardně, jako každý člověk zkrátka reaguje zkratkovitě, reaguje špatně, nemusí to tak být, ale jeden z deseti třeba reaguje potom v té situaci správně a rychle, ale protože ten personál není s tím seznámen, tak jako jinou reakci ani čekat nemůžeme.
1: V podstatě se dostáváme k tomu, o čem si budeme povídat za chvilinku, protože ta informovanost toho personálu jako v uvozovkách je hodně důležitá. Předpokládám, že s tím je spojeno takový to proškolování a tak dále. Mě by třeba zajímaly takové ty věci okolo konkrétních opatření, to znamená, že vy si ty lidi z té školy třeba vemete a teď jim ukazujete na něčem, jak by to mělo vypadat a jak oni na to reagují. To znamená, jestli je to zajímá, nezajímá, dřív zajímalo míň, teď víc. To bych ještě možná prohodil teď, jestli máte.
0: Můžeme k tomu, personál to zajímá hodně. Jo. My přijdeme na školení a ten pedagogický sbor na to reaguje tak, že jdou na klasický školení, takže je to jako nezajímá, mají tam sešity, opravujou, Během 5 minut tohle to končí a 4 hodiny pak neslyšíte spadnout špendlík. Jo. Kdy to školení potom končí nějakou praktickou částí, kdy oni si vyzkoušejí různé techniky obrany a podobně. Mm-hmm. Takže to reaguje na to velmi dobře, máme velmi dobré zkušenosti.
1: To znamená, že třeba kontaktují vás třeba i zpětně, když potom odejdete, když potřebují něco vidět nebo je třeba něco napadne. To už je taková poslední otázečka jenom.
0: Tak, kontaktují nás i zpětně. Dokonce měli jsme případy, kdy nám učitelka prostě nakreslila obrázky, kdy se z toho chtěla jakoby nějakým způsobem vykreslit z toho stresu, který tam zažila.
1: To bylo
0: velmi jako zajímavý. No.
1: Tak jako přiznám se, že zažít stresový školení, to bych zase až tak moc jako nechtěl, ale zjevně to je asi při některých činnostech prostě potřeba, jinak to nejde.
0: To školení musí zasáhnout. Jo? Pokud tě nezasáhne a je to takový jako suchý školení, tak to potom nemá úplně ten dopad, který by to mělo mít.
1: Takže je tam takový rovnítko mezi zaujmout a rovná se zasáhnout.
0: Rovná se, ano, přesně.
1: Dobře, tak jo, tak chvilinku pokračujeme. Relax. Relax Radio.

Takový typický hudební zvuk, to jsou Chainsmokers a Five Seconds of Summer a máme za 9 minut půl sedmou. Já jenom připomenu pro ty, kteří nějakým způsobem třeba teďka zapli Radio Relax a divili se, proč tady před chvilinkou se bavíme o bezpečnosti ve školách a vlastně všude jinde. Je to proto, že naším hostem byl, a není to tak dlouho, pan Petr Mácal, což je bezpečnostní expert a ten rozhovor s ním byl velmi zajímavý. Takže teď je takový ten čas, kdy stojí za to pustit si ho ještě jednou v repríze. A za chvíli se pustíme do další otázky.

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Radio.
1: Mimo jste je pan Petr Mácal, už jsem říkal, že máte za sebou samozřejmě hodně letů policie, pak samozřejmě i zásahovou jednotku, instruktáž, odstřelovač, instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel a tak dále. A já bych se možná teďka rychle vrátil k tomu, že to mě fakt zajímá, taková pozice odstřelovače, jakoby takového, nebo říká se odstřelovač nebo ostřelovač?
2: Odstřelovat,
1: říkám to dobře. Tak každý má představu, že těch lidí je u nás a u policie strašná spousta, jo. Takže vy byste mi mohl jako nějak jako uvést do reálu, jak to vůbec s těmi odstřelovači, já vím, že jsme se trošku vzdálili do tématu, ale tohle je věc, která by to mohla nějakým způsobem začít. Kolik jich u nás je? A kde se vůbec třeba učí, vyučí a naučí se to a tak?
2: Tak ono tak vzdálený do tématu nejste, protože téma odstřelovačů přišlo na přetřes právě při střelbě na fakultě. Hmm. A odstřelovači u nás jsou dislokováni u policie téměř prakticky výhradně na speciálních a zásahových jednotkách. Mm-hmm. A odstřelovačů je celkem asi kolem 70. Jestli teda něco neprozradím tady úplně jako tajnýho.
1: To jsem se dalšího zrovna chtěl zeptat, jestli se to vůbec může říkat tohleto. Jako.
2: A ten odstřelovač... Hlavně bych jako řekl to, že zasahuje podle zákona o policii, že to není žádný jako lovec, jak si jako někdo představuje, to prostě normální policista, z pravidla čím normálnější je, tak tím lepší.
1: Jo.
2: A je to zkrátka normální člověk, úplně obyčejný, který má zase nějaké jako schopnosti pro to, aby tohleto specializaci mohl vykonávat.
1: Mm-hmm. A kde se to naučí? Protože neříkejte mi, že tohleto všechno má člověk v sobě. Já si to prostě představuju, jako někam přijde, kde je nebezpečno. Známe to z těch filmů O divokém západu, toho, co si budeme povídat. Pistoli přes rameno, jde, vystřílí, odchází.
2: Tak, jsou specializační kurzy, kde právě ten člověk, kde je na něj zaměřena pozornost instruktorů a ten člověk se potom průběžně připravuje, abych jenom řekl asi to, že to je specializace, kterou se prakticky, já mám takovou zkušenost, že zkrátka se máte pořád co učit, že nikdy jako není konec, že pořád vás něco překvapuje, je to velmi jako složitý.
1: Mm-hmm. A můžeme říct, že vy jste teda odstřelovač?
2: Dneska už jo. Dneska už jo, ale dobrý odstřelovač se pozná třeba i tak, že o tom nemluví, že o tom nemluví nikde v hospodě, prostě nevykládá kamarádům a podobné věci, nechává si to pro sebe. Mělo by to být prostě pod takovou rouškou právě nějakého toho utajení. Není dobrý, když jako všichni ví, že ten člověk je ostřelovač. Já už dneska nejsem v aktivní službě, tak si to můžu třeba dovolit, ale v době, kdy jsem v aktivní službě byl, tak jsem prostě tohleto jako nikdy nevyprávěl.
1: Samozřejmě by mě zajímalo spoustu věcí, jako pocity, když míříte na člověka, jaký to je a tak dále. Tohle vy se asi musíte zbavit. Já bych se teďka ještě, jestli můžu, vrátil k té filozofické fakultě, protože tam se v souvislosti s pozicí odstřelovače jako takového docela dost mluvilo a my jsme se tady o tom bavili předtím a vy jste mi říkal, že to jako není tak úplně jednoduchý, jak to vypadá na televizních kamerách, který ho samozřejmě sledujou a tak dále, že tam je to trošičku složitější.
2: Tak, a vidíme v těch záběrech, tam, kde se prostě dotazují, kde je odstřelovač, kde tady je. On tam zkrátka, je to jenom člověk a on si musí najít dobré střelecké postavení a v situaci, která je plná proměnných a ten pachatel se rychle pohybuje, tak tohleto v podstatě skoro ani není možné. Jo. Zmíníme jenom, že na fakultě bylo přítomno průměrně, asi udává se kolem 500 policistů, kdy do skutečně dobré střelecké pozice proti pachateli se dostal jeden.
1: To znamená, že ostřelovač musí jít na takzvaně na první dobrou. Říkám to dobře.
2: Měl být na první dobrou, zasahuje většinou pod jednotným velením, to znamená, je to pod velením právě v zásahové jednotce ve skupině nebo podobně, kdy poskytuje té skupině podporu, nebo může jednat i samostatně podle zákona o policii, to bych zmínil hlavně, to bych trošku vypíchnul, že to je podle zákona o policii, on musí dodržet zákonné podmínky toho zásahu a může jednat i samostatně, ale zkrátka on se do té pozice vůbec nemusí dostat, protože ta situace se tak rychle mění, že on tam prostě na to místo, kde ten člověk před minutou ještě byl, už prostě nebude.
1: To jsem si právě říkal, že mohl být asi ten zásadní problém, protože kamery tam samozřejmě byly všude a ono jako mířit kamerou a mířit puškou, to je asi velký rozdíl, že jo?
2: Přesně tak. Máte jenom výseč velmi omezenou, kde jste schopen zasáhnout ten cíl a nesmíte nikoho kolem ohrozit a to je taky důležitý vědět.
1: Jenom se zeptám, tahle ta pozice nebo vůbec jako odstřelovač jako takový patří svým způsobem do toho projektu Bezpečná instituce nějak? Seznamujete s tím ty lidi, za kterýma chodíte do školy, do školek a podobně?
2: Ne, neseznamujeme. To
1: znamená, je to tajný.
2: Ne, tajný to úplně není, ale přijde, otázky jsou právě v souvislosti s fakultou. Tam určitě otázky jsou, kdy ten personál těch škol, ty pedagogové mají absolutně zkreslený představy o tom, jak právě tak to funguje, kolik je osob. On představa je taková, že ten odstřelovač je v podstatě na každém oddělení, že to je běžný policajt.
1: Jo,
2: no, policista běžný, ano, není to tak. No.
1: To znamená fakt, jako je to speciální funkce.
2: Tak.
1: Takže když bychom se vrátili zpátky k tomu projektu a vy přijdete, řeknu, do školy, do školky a podobně, sezvete si ty profesory, učitele a tak dále, mám představu, že tady jim uděláte asi nějaký úvod, který, jak vy říkáte sám, ze začátku třeba na to koukají nevíc, která by je, ale pak je to zaujme. Jaký jsou jako jejich nejčastější postřehy, reakce, anebo třeba i otázky?
2: Tak začíná se z hurta, jak se říká. Jo? Začneme prostě tím, že šokujeme tím, kdo to ten útočník je, jak to vlastně vypadá ten útok a pak o něm se můžou průběžně ptát, kdykoliv v podstatě v průběhu přednášky, tak se můžou ptát a ty otázky jsou podobné u všech, takže tam to cílí hlavně na osobu toho pachatele, hlavně proč se tak děje, kde jsou ty hlavní příčiny a hlavně co potom dělat, že jo, to je největší otázka, co budeme dělat, když se nám něco takového přihodí, samozřejmě nikdo to nechce, ale co budeme dělat a v dnešní době ta připravenost těch škol poměrně stoupá právě společně s osvětou.
1: Myslíte si, že jako třeba po tom školení jsou jako schopní to udělat, protože co si budeme povídat, jo, tam pak působí nějaký ten šok, hysterie a tak dále, jestli si fakt vzpomenou na to, co vy jste jim tam řekli v rámci toho školení?
2: Vzpomenou si určitě ta školení. My říkáme, že to právě jedno z těch jako velmi důležitých opatření je dobře pro školy personál, tak máme výsledky. Například v severních Čechách došlo k tomu, že právě po tom školení, po těch informacích, tak ta jedna učitelka taky přišlo divný, že ten žák se pohybuje v prostorách školy, kde jako nemá co dělat, půda, sklep a podobně.
1: Mm-hmm.
2: No tak to oznámila policie a zjistilo se, že ten člověk si dělá seznam lidí, který na konci roku by jim chtěl jako zlikvidovat.
1: To je strašný.
2: Takže bohužel tohleto, a nebo zmiňme ještě Rudolfov například, kdy zasáhla učitelka přímo proti žákovi ve třídě a to už bylo po té inkriminované situaci v Praze.
1: Je spousta vlastně opatření a zařízení, které se pak do těch škol nějakým způsobem dodávají po dohodě s ředitelstvím a tak dále, ale co mě docela překvapilo, že spousta jich je třeba i tajných. Jakože se o nich nemluví.
2: Tak, o těch tajných mluvit nebudem.
1: Jasně, dobře, ale existují, dobře, připustme, že existují. A můžeme možná říct i ten důvod, to by si myslím, že jako asi stačilo, proč jsou jakoby tajná, to znamená, že je to v rámci nějakého toho, aby se k ním nedostali zase ta druhá strana, říkám to dobře.
2: Je to tak. Nemělo by to motivovat, nemělo by to ukazovat na postup školy v případě, nebo na detailní postup školy v případě takového útoku, to by mělo zůstat jenom v úzkém okruhu pedagogů, kteří ví skutečně, co mají dělat a neměl by se to rozvíjet případným útočím.
1: A víte, proč se na to ptám? Protože třeba spousta lidí si říká, ale oni tam vůbec nic nedělají. Oni na to vůbec nejsou připravení a tak dále. Takže to je možná dobrý zmínit proto, abyste se dozvěděli, že třeba jsou vzdělaný nebo jsou nějakým způsobem proškolený, ale ne ovšem, přesně tak, jak vy říkáte, se nesmí mluvit, aby se to zase třeba neprotáhlo někam ven k tomu danému útočníkovi, možnému, hypotetickému. Takže to je možná ten pravý důvod. Jako říkám to dobře.
2: Je to tak, to říkáte perfektně.
1: Tak jo, to je v podstatě, já jsem už proškolený bezpečnostní expert. Za chvilinku pokračujeme. Naším hostem je dneska Petr Mácal.
0: Relax Radio.

0: Relax Radio. Relax Radio.
1: A rovnou prozradím, že dnešním dopoledním hostem je pan Petr Mácel. Ještě pro jistotu pro ty, kteří si třeba teďka zapli rádio, připomenu, že je to člověk, který působil 20 let u policie České republiky. To už jako docela dost. Teď jsme se o tom před chvilinkou i bavili. 10 let u zásahové jednotky. Pozice, které jsme probírali, speciální činnost, odstřelovač, instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. To jsme zatím ještě ani nezmínili, ale já bych se k tomu taky třeba někdy. Ale hlavně my jsme tady kvůli projektu, který se jmenuje Bezpečná instituce. Je to tak?
2: Ano.
1: Je to tak. Dobře, tak teď se dostaneme, posuneme se dál. Bavíme se o tom, že ve školách, paradoxně i ve školkách už, by mělo docházet k jakémusi zabezpečení. To znamená, otázka je na snadě. Já vím, že vy řeknete třeba vzhledem k událostem, který proběhly, který si všichni pamatují, ale proč by vlastně školy měly investovat do tohletoho zabezpečení? A kdo jim třeba doporučí všechno, co by si měli nějak udělat v té škole?
2: Takže kdo by, nebo proč by školy měly investovat do zabezpečení, tak je to proto, že ten čin se jich nemusí dotknout za celý život školy, zkrátka tam se nemusí vůbec nic stát, ale když už se něco stane, tak ty důsledky jsou potom fatální a ten útočník často cílí na tu nejzranitelnější část právě ve škole. A proto by ta škola rozhodně se měla věnovat nějakým aspoň byť minimálním opatřením. Protože ty opatření skutečně, pokud i když jsou účinná, tak nejsou finančně zvlášť nákladná.
1: Mm-hmm.
2: Já bych zmínil jenom například CHEP, kde se toho zhostil zřizovatel. Zřizovatel zabezpečil všechny školky a školy právě v projektu Bezpečná instituce, kde se nainstalovaly bezpečné místnosti ve školkách, kde se nainstalovaly sirény, kde se nainstaloval tlačítkový systém, kde v každé třídě po celém CHEBu, jedná se o 6 škol a 6 školek, tak v každé třídě je tlačítko, které po zmáčknutí automaticky informuje policii, kde je problém, a policie na to potom samozřejmě reaguje. To znamená, že není potřeba hledat telefon, není potřeba ve stresu vytáčet číslo, nebo často ten člověk ani nemá čas, takže stačí pouhé stisknutí tlačítka k tomu, aby cíleně došlo k informaci, kde se stal problém.
1: Takže platí tady vlastně dvojnásob, kdo je připraven, nebývá překvapen, je to tak?
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. Super. A tohle, to, co jste mi teďka tady říkal, tak to samozřejmě by mělo být někde dohledatelné, to znamená, ty lidi by se nejdřív na to měli podívat, zjistit, jestli by na to dostali nějaký finance, to je další krok, by se dalo říct, a pak si dejme tomu pozvat vás, nebo jak to chodí jako v praxi?
2: V praxi to je tak, že právě je dobré oslovit odbornou firmu, která se tímto zabývá. Já teda musím říct, že bohužel nevím o nikom v republice, kdo by se zabýval těmito tvrdými opatřeními, nebo že by se někde v jiném městě něco podobného realizovalo. Myslím si, že CHEP je jediným městem v republice, kde skutečně centrálně došlo k systémovému zabezpečení právě těchto zařízení pro děti, pedagogických nebo pedagogů a školských zařízení. Na úrovni města, to znamená základní školy, mateřské školy.
1: Jasně.
2: A jedná se o systémové opatření, které není nikde, podle mě možná ani není v Evropě.
1: To znamená, máte pocit teďka, když to třeba v tom CHEBu jste to rozjeli, máte pocit, že to tam trošku v úvozovkách sklidnilo situaci, že ty lidi jsou tak jako, cítí se bezpečnějc u vás ve školách, ve školkách?
2: Rozhodně, ta odezva těch pedagogů, zejména ve školkách, je perfektní, protože oni říkali, na nás se úplně zapomnělo, prostě my nemáme vůbec nic, tady by se něco stalo, my nemáme kam děti schovat, nic. Teď mají jasnou odpověď, mají perfektní řešení, prostě lepšího zatím není. Když se doplňují ještě kamerové systémy a takové ty doplňkové systémy, to se ještě doplňuje. Samozřejmě ten personál prochází pravidelným školením, takže já můžu říct, že mně se jeví jako CHEP jasným příkladem toho, jak by se to prostě mělo dělat. Hlavně se podařilo napříč politickým spektrem, došlo k dohodě a nebylo tam jediný prostě problém a investovali se do toho značné prostředky.
1: Mám to chápat jako takový odkaz, že kdyby to náhodou někoho zaujmulo, teďka třeba poslouchá, tak že se může třeba informovat někde v CHEBu, někde u nějaké instituce, na úřadě?
2: Může se u nás může informovat, nebo se může informovat přímo jako na městě u starosty například, tak rozhodně není problém.
1: Bavili jsme se tady o tom a mě to teda fakt docela zaujalo, takový ty zákroky v úvozovkách, když už teda k tomu dojde, na klasických školách, tak tam neříkám, že to je jednoduchý, to není, ale ty děti jsou už přece jenom jako větší, že? Co si budeme povídat, ale ve školkách, přiznám se upřímně, nedokážu si to představit, protože malí děti a děti školou povinný, to je zásadní rozdíl.
2: Já mám zkušenost, že na těch školkách to funguje daleko líp ještě než na těch školách.
1: A jak je to možné?
2: Protože ty děti mají naučený nějaký systém, jsou naučeny od toho pedagoga, který vede tu třídu, tak jsou právě naučeni k ukrytí na nějakou hru, oni to berou jako hru, oni vůbec netuší, co jim hrozí.
1: Jo.
2: To znamená, že ti nejsou zatíženi právě tímhle tím a perfektně reagují na všechno, ukrývají se velmi rychle a ta práce s nimi je úplně jiná než třeba potom s žáky na druhém stupni, kdy teda policie ani třeba my jako necvičíme s žáky. Jo, tak to je jako pravidlo, nicméně v do budoucna k tomu určitě bude muset nějakou formou dojít a bude se muset najít nějaká rozumná právě forma, tak jakým způsobem předat právě žákům informaci o tom, co by měli dělat a přitom neprozradit některé věci, které by potom v té situaci mohly být jako proti nám.
1: To mě docela zaujalo, protože vy říkáte, že teda školíte pedagogy, je to tak, ale co si budem povídat, dneska ten vztah pedagog-žák je občas takový trošku problematický, to znamená, že za mě třeba, já kdybych to věl, tak jako já bych třeba daleko víc bral vás, když tam přijdete s tímhle s tím jakoby systémovým řešením, co a jak se dělá, než kdyby mi to podal pedagog. Jako.
2: Pedagog nepodává tu informaci, tu podáváme my,
1: no.
2: Ale pedagog řídí potom tu celou situaci v případě, že se něco stane.
1: Dobře, ale nějak to musí těm dětskám, co jsou na škole, tak jim to někdo musí říct, co by teda asi měli dělat. Vy tam přijdete a řeknete jim to, anebo to pak má udělat ten pedagog?
2: V případě, že se něco stane, jak to potom řídí ten pedagog? Pedagog říká, oni v podstatě jako nemůžou dělat úplně, jako nemůžou nic moc dělat, kromě toho, že se zkrátka ve třídě zabarikádujou a čekají na policii.
1: No nicméně důležitý je to, aby pedagog věděl, protože co si budeme povídat, furt je to ten hlavní člověk a
2: tak.
1: Upřímně, když je průšvih, tak možná i ty děcka jsou pak jako v klidu a poslouchají, jdeme tomu, protože vědí, že on ví. Je to tak.
2: K tomu směřuje to školení právě, aby on věděl, aby dobře věděl, co má dělat a v tom případě on ani potom nepodléhá tak panice, když zná to řešení.
1: Jaká je vaše odbornost?
2: Tak já jsem tuhletu problematiku školil při mojí kariéře u policie, jak jsem školil policisty. Existují různé odborné kurzy a semináře právě, které pořádá policie pro policisty a pro instruktory, protože jsem pracoval tak jako instruktor služební přípravy, kde tohle to bylo součástí.
0: Relax. Relax Radio.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
6: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. Relax Radio.
1: My si tady dneska povídáme o projektu Bezpečná instituce a já jsem zjistil, že tenhle ten projekt má i svoje webové stránky, je to tak?
2: www.bezpečnainstituce.cz,
1: aha,
2: kde najdete všechny informace o nás, co děláme, jak ty projekty probíhají.
1: To znamená, že protože máme za sebou už relativně dost vstupů na tohleto téma, už jsme řekli, co by ty školy měly udělat, jak by se měly chovat, pro koho ten projekt je určený a tak dále. To jsme se ještě nezeptali. Kdo tam vlastně jezdí školit? Protože co si budeme povídat, to je taky docela důležitá věc.
2: Tak, my jsme firma, která se tím profesně zabývá, firma má zhruba 10 instruktorů právě z minulostí u speciálních složek policie nebo armády, kdy jsou to kolegové moji bývalí a poskytujeme fundované informace i ze své praxe třeba, takže můžeme zkrátka poskytnout něco, co zase ne všechny firmy jsou schopni poskytnout.
1: Já se jenom zeptám takhle, když vás osloví nějaká instituce, koukají oni na to, třeba na tu vaši profesní část, to znamená, co máte za sebou, že opravdu nejste žádný takový, jakože tady jsem si to přečet a teď to pouštím dál, ale že fakt jako jedete s tvrdou praxí?
2: Tak, je to právě ta praxe, proč nás ty instituce a školy oslovují. Když si najdou minulost instruktorů, najdou si naši minulost, protože máme za sebou zhruba 150 škol proškolených během posledních 2 let. A nejsou to jenom školy, jsou to i například firmy.
1: To jsem se chtěl taky zeptat, protože u firm jsme se vlastně ani nedostali. Když by to někoho zajímalo ve firmě, co si budeme povídat, dneska jsou firmy, které jsou fakt jako obrovský a na té bezpečnosti to tam taky dost stojí, tak i vlastně pro firmy platí to samý, co pro ty školy, na ty stránky a tak?
2: Tak, platí to samý, i ty firmy mohou být ohroženy, Setkali jsme se v minulosti, leto v Kunovici bych zmínil, například byl právě případ aktivního útočníka ve firmě. A jsou firmy v dnešní době, které se zabývají bezpečnostní problematikou nebo výrobou různých bezpečnostních nebo pro stát důležitých materiálů a věcí. A pro ně tohleto školení zrovna od věcí úplně není.
1: A je nějaký velký rozdíl mezi školením pro školy a školky, řekněme, dejme tomu, již mezi tou školkou asi jo, a školením pro firmy? To znamená, jsou tam jako specifika nějaký jiný?
2: Je to specifikum, jo. Školení pro školky je úplně něco jiného, školy a firmy zase je to rozdíl. To gro zůstává stejné, ale nicméně potom samozřejmě se to liší.
1: A teď bych jako, nevím, jestli se na to můžu zeptat, ale asi jo, tohle není tak tajná informace. Oslovují vás víc školy nebo vůbec školky a takový, a nebo už se dostáváme k tomu, že pomalinku, ale jistě začnou převažovat i ty firmy, protože, jak jste sám zmínil, dneska už ty útoky jsou zacílený i vlastně firemně.
2: Převažují školy, převažují tady ta pedagogická zařízení, tady ta školská zařízení. Firmy oslovují taky, my máme třeba na 3 měsíce dopředu, máme už zkrátka plný kalendář, ale jsou to zejména právě školy.
1: To znamená, na školách to začíná, dostává se to pomalinku, ale jistě dál. Já si totiž myslím, vzhledem k té situaci, která teďka aktuálně je, vůbec jako i ve světě, a i tak jako co se děje, nebudem to nějak asi pitvat, že to bude čím dál tím důležitější, tyhle ty informace a tyhle ty služby. Jako.
2: Jsou to ty služby a je to právě ta otázka, nevím, jestli tady už padla, proč ty školy by tohleto měly udělat, je to proto, že ten důsledek toho útoku je zkrátka potom fatální, ale to jsme, myslím, už říkali. A teď mě úplně...
1: Ukazujete na mě jako pomoc mi, je mi to jasný. Takže já pomůžu tím, že já totiž bych docela rád, aby jsme, protože jdeme už tak jako pomalinku do finále, aby jsme to tak jako sesumarizovali a řekli nějakou tu výslednou informaci. Co by měla udělat škola, když by se do toho projektu chtěla zapojit? Co by měla udělat firma, když by se do toho projektu chtěla zapojit? Co to pro ní vlastně přinese a co jí to bude stát? Ne konkrétně, ale samozřejmě jsou tam nějaké věci, které se musí třeba měnit, že jo?
2: Tak, takže co by měly udělat ty instituce, co by měly udělat ty školy? Takže v první řadě vyhledat nás na stránkách, můžou si zjistit informace. První opatření pro školy, dobře, personál, potom například bezpečnostní audit, důležitý, jo, udělat audit na firmě, udělat audit na objektu, potom pro školení právě toho personálu a potom se věnovat těm tvrdým opatřením, jako jsou ty ukrytové místnosti, to je zodolňování například dveří, instalování tlačíkového systému a potom až v poslední řadě třeba instalování těch kamer nebo například na posledním místě ty rámy třeba mohou být, jako jo, vstupní systémy a podobné. Pro mě všechno můžeme doporučit, bezpečnostním auditem zjistíme, v jakém stavu je ta firma, v jakém stavu je instituce a můžeme pokračovat dál.
1: Ten bezpečnostní audit, ten je hodně zajímavý, to znamená, že než se do něčeho pustíte, tak zjistíte, jaká je situace, to znamená, co by se mělo lepšit a co třeba může zůstat tak, jak to tam je to tak?
2: Přesně tak, navazuje to hlavně na to, že ředitel je v podstatě zodpovědný za bezpečnost těch žáků, kteří jsou v objektu a ten bezpečnostní audit bych viděl jako nevyhnutelnou věc, tak aby on se hlavně chránil potom v případě nějakého útoku.
1: Dobře, tak dostaneme se k tomu, že máme zjištěno, jo, ale teď co dál, tak jako vy řeknete, a chtělo by to, abyste udělali tohle, chtělo by to, abyste udělali tohle, jako upřímně těžko ten ředitel bude v první chvíli vědět, jak to má udělat, to znamená, dáte mu doporučení?
2: Tak, my dáme doporučení, my mu nalinkujeme přesně, co má dělat a na tom řediteli je v podstatě sehnat to finanční prostředky, jinak všechno ostatní jsme schopni doporučit a zajistit a i vyrobit a dodat.
1: To znamená, i když to tam potom bude, tak jste schopni tam přijít a těm pedagogům ukázat prakticky, jak by se měli chovat, jak by s tím měli zacházet a podobně?
2: Přesně tak, protože ta škola, pokud je dobře zabezpečená, tak bez toho dalšího následného školení, to znamená pravidelného, aspoň třeba jednou za rok, by mělo proběhnout nějaké osvěžovací školení toho personálu, tak aby s tím materiálem uměl dobře pracovat.
1: Já si myslím, že tohle to jsou všechno informace, které třeba pokud nás v tuhle chvíli poslouchá nějaký učitel, ředitel a tak dále, tak když nic jiného, tak by se na to ten člověk měl aspoň podívat. Jenom se zeptám, taková ta základní bezpečnostní situace na školách jako takových je už dneska nějakým způsobem podchycená třeba aspoň jenom tím rámem nebo něčím, protože já mám pocit, že to jako není úplně všude jako stejný.
2: Není to všude stejný. Já znám dobře situaci v Chebu nebo ve školách, kde jsme byli. Dneska už ty školy bývají dobře zabezpečeny například na vstupu, to znamená, že ne každý úplně v tom běžném životě školy se do té školy dostane hned jenom, že vezme za kliku. Mm-hmm. Je to na vzučák, je tam kontrola ze strany sekretářky, například je tam kamerový systém na vchodě, takže něco už určitě jakoby je. Na bezpečnost se začíná myslet na všech úrovních, nicméně to potom samozřejmě záleží na těch financích, kolik ten zřizovatel je ochoten do toho dát. A tím mm-hmm. zřizovatelem je na úrovni základních škol a školek právě město, anebo potom kraj na úrovni střední škol a vyšší škol.
1: Tak já věřím, že na tom letos se určitě jako šetřit moc nebude. A mě v podstatě spíš jako zaujala ještě jenom jedna věc, to, co jste tak jako lehce zmínil, to není asi až tak úplně to nejdůležitější, ale za předpokladu, budu tam mít třeba bezpečnostní rám, taková věc, která se dá hned za dveře, každý to zná, a je ale potřeba, aby u toho někdo byl. To znamená, že jak se tohle řeší, protože upřímně, mít tam nějakou sekretářku, který tam proběhne 50 dětí a ono z toho 30 zabzučí, dneska to není nic neobvyklého, že jo?
2: Podle toho poznáte, že ta firma, která vám doporučuje to doporučit to opatření, je, není úplně kompetentní. Pokud vám doporučí ráma a kamerový systém, tak ten rám a kamerový systém hoří na tom personálu, který ten rám a kamerový systém obsluhuje. Mm. To znamená, že pokud vám tam projde 300 nebo 600 dětí během 15-20 minut, tak ten personál zkrátka není schopen tohleto vůbec pojmout a ten systém na tom nebude fungovat. Ono to bude pořád pípat, až za týden, za 14 dní už to prostě nebude vůbec fungovat. Hmm, takže proto se ty rámy nedoporučují.
1: Tak já už jenom můžu dodat, protože čas bohužel nás trochu tlačí, že naším dnešním velmi zajímavým hostem byl pan Petr Mácal. Už jsme to tady zmínili několikrát, ale jen tak lehce připomeneme, abyste věděli, že to není prostě někdo z kanceláře. 20 let u Policie České republiky, 10 let u zásahové jednotky, pozice instruktor speciálních činností, odstřelovač a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. To jsme ani nezmínili. To mě hodně zajímalo, ale to si třeba necháme zase někdy na příště. Moc k vám děkuju. A já nevím, asi bych vám popřál, abyste těch zásahů jako neměli tolik, ale na druhou stranu, aby ta prevence fungovala čím dál tím líp.
2: Děkuju a
1: budete se těšit.
2: Budu se těšit.
1: I my se budeme těšit. A díky za povídání, bylo to hodně zajímavé.

0: 19 hodin a 4 minuty k tomu. Celou hodinku jsme si povídali o bezpečnosti. Teď mrkneme na zítřejší počasí.
1: Relax Radio.
0: Bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne potom začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později dokonce by mělo i víc pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, to znamená, očekávejte to, že kdyby náhodou ty mlhy trvaly díl, tak bude razantně míň, na horách třeba okolo 6 stupňů. Do hodinky mezi 19. a 20. 100% najedeme zase s nebezpečím. Tedy konkrétně s nebezpečnou muzikou. Roxette, Dangerous.

0: Užívejte pondělní večer, ať ho máte co nejvíc v klidu a já se budu těšit zítra dopoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Relax. Relax Radio.
6: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Lukáč, Ignor.
1: Normálně Ignor, už ani zobrazeno.
0: Druhé místo. Dua Lipa, Training Season.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

velká legrace, mé srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. října. Tento den roku 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius. Roku 1941 se narodil americký zpěvák Paul Simon. Roku 1925 přišla na svět Margaret Thatcher, britská ministerská předsedkyně v letech 1979 až 1990. Ročník 1947 je v Kalifornii narozený kytarista a zpěvák Van Halen, Sammy Hagar. 13. října 1962 se narodila americká herečka Kelly Preston, známější ale možná jako manželka Johna Travolty. Roku 1980 přišla také na svět americká R&B zpěvačka, držitelka prozatím jediné ceny Grammy, Ashanti. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.